0: Ryčny kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Hit Radio. Hit Radio.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozdělat.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda dnes projedná změny důchodů. Ministři se budou zabývat návrhem, který upravuje přidávání peněz k penzi ve vyšším věku. Nově by se důchod po 80 zvyšoval každých 5 let o 500 korun a ve 100 letech o další tisícovku. Kabinet čeká předposlední zasedání před letní vládní přestávkou. Na programu může být také stanovisko k žalobě prezidenta Petra Pavla kvůli summitu NATO v Ankaře. Bouřky zaměstnaly na jihu Moravy desítky hasičů, od nedělního odpoledne vyjeli celkem k 55 zásahům. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, nejvíce práce měli na Hodonínsku. Na Znojemsku navíc zůstalo po bouřkách bez elektřiny zhruba 300 domácností. Energetici poruchy postupně opravují a dodávky proudu obnovují. Španělsko přepsalo fotbalovou historii. Po vítězství nad Argentinou ve finále mistrovství světa natáhlo sérii bez porážky už na 38 zápasů. Tím překonalo dosavadní rekord Itálie a vytvořilo nový světový rekord mezi reprezentacemi. Španělé navíc během celého šampionátu ani jednou neprohrávali a inkasovali jediný gól. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Dobrá zpráva pro řidiče, přes Masarykovo náměstí v Jihlavě projedeme do středy. Město ho nechalo zprůjezdnit minulý týden, a to kvůli souběhu několika uzavírek, které město svírají. Největší problémy způsobuje současná uzavírka Fricovy a části Tyršovy ulice, společně s opravou silničního průtahu na Hradební a Brněnské ulici, kde krajští silničáři opravují asfaltový povrch. A jdeme na počasí. Na Vysočině se ochladilo, dnes v maximech naměříme jen 18 až 23 stupňů, ale zároveň nás má přivítat téměř jasná obloha, v průběhu dne pak bude polojasno až oblačno.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: a pánové. Je to naprosto neuvěřitelné, ale ve studiu jsme se opět sešli my tři, abychom vám zlepšili ráno. Je tady s vámi Jasmin.
1: Ahoj.
0: Čau, je tady s vámi David.
2: Dobré ráno.
1: A čau. Je tu s vámi Michal.
0: Krásné ránko. Tak jsme se tu sešli. Jasmin, já se tě nemůžu nezeptat, jaký to byl návrat po vlastně 3 týdnech dovolené zpátky za mikrofon.
1: No těžkej, těžký. Jakože těšila jsem se samozřejmě, ale spala jsem asi 3 hodiny, jak jsem vlastně nebyla zvyklá teďka, že jsem musela takhle vstávat. Tak to bylo náročné.
0: Taky jsme se na tebe těšili. Chyběl nám tady ženský element. Byla to tady trochu divočina, Davide, že?
2: Souhlas.
0: My jsme potřebovali krotit a neměl nás krotit kdo. Takže jsme rádi, že jsi tu. A hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady 20. července 6.03, no a samozřejmě parádní muzika Jay-Z a Linkin Park, tím startujeme, tak hezké ráno.
3: Hit Radio Vysočina.

0: 9 minut po 6. Tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko a nás tady se Jasmin napadlo, že bychom se mohli bavit o fotbalovém mistrovství, když teda včera skončilo, ale pak nám oběma došlo, že tomu moc nerozumíme. A vlastně ani nevím, jak to dopadlo.
1: Takhle, já pro tenhle ten vstup můžu zůstat ještě na dovolený, si myslím, ale máme tady Davida naštěstí.
0: My si vypínáme mikrofon, Davide, a je to na tobě.
2: Je to tak, dobré ráno. No tak včera bylo finále, to snad aspoň tohle
1: to
2: víte. To, že vyhrálo Španělsko 1-0 po prodloužení nad Argentinou, už ale asi nevíte, nebo?
0: No víme to už teď.
1: Ne, tohle je jediná informace, co já vím o letošním fotbale, to se přiznám.
0: Já jsem teda osobně internety neotevíral dneska ráno a nechal jsem si to schválně, až přijedu sem, protože my jsme se tady vsázeli minulý týden. Kdo vyhraje? A typovali jsme oba dva Argentínu, tak nám to tak trochu nevyšlo.
2: Je to tak. A já jsem ti v pátek tak trošku naivně slíbil, že končí mistrovství světa, že už nebude moc zpráv o fotbale. Ale jak víme, tak o víkendu už začíná Česká fotbalová liga, takže se nemusíte bát.
0: No to víme.
2: Zprávy o fotbale budou.
0: To jasně, že víme, no. Jinak, co mi teda překvapilo, my jsme se o Focuse bavili včera s mojí dívkou a říkala, že snad Ronaldo a Messi končí, nebo co na tom je pravdy?
2: No končí reprezentační kariéru.
0: No počkej, a co budou dělat, to jsou mladí kluci, tak jako hypotéka, hele, složenky nepočkaj, ne, tak jako jde to poplatit.
2: Jasně nějaký brigády, no.
0: Na brikošku budou, no, tak můžu tady dělat u nás třeba dopravu, nebo zprávy, nebo něco. Tak pojďme na muziku, Mark Embr, Belong Together na Hit Radio, krásné ráno.

0: Něco svěžnějšího na pondělní ráno, Rudimental a John Newman Feel the Love. Kdybych se vás lidi zeptal, co patří do povinné výbavy auta, dali byste to dokupy takhle z hlavy, co Jasmin?
1: No.
0: Co bys tam vylovila, co? Kdyby potom chtěl policista ukázat povinnou výbavu, tak já teda přiznám se, taky bych tápal, ale tak asi lékárničku, že jo?
1: No, vesta, trojuhelníky, všechno.
0: Co ještě? Je tam ještě něco, nějaký žárovky taky?
2: Jako na čos? Trojuhelníky.
0: No jasně, zastaví tě policajt a vytáhneš na čas. Dáte si to s dipem sírovou. A tady sírovej dip. No proč se na to ptám, jo? Ona totiž k té povinné výbavě, která je povinná v autech, chybí ještě jedna zásadní věc, a to ode dneška.
1: Ano.
0: Neurol. Dámy a pánové, asi jste to postřehli, končí regulace cen paliv. Litr nafty má od dnešního rána zdražit až o 5 korun, benzín o 1 až 2 kačky. A já si nemusím ti říct, že bych to někde neřekl, ale začínám vám závidět to vaše auto na baterky, člověče.
1: Jako jsou chvilky, kdy se to vyplatí, samozřejmě. Já si říkám, že za chviličku teda budou benzínky místo nějakých věrnostních vodíků rozdávat kapesníčky, no, ať to ustojíte.
0: No, já teda spíš čekám, kdy začnou jako na mý pumpy brát jako platbu ledviny, teda. Jo, to bych ocenil, nicméně ty elektroauta. Asi si říkám, že to možná nějaký smysl má. Já bych to píchnul teda k sousedům do zásuvky. Jo. Tak vy, kdo nás posloucháte, tankovali jste už dneska ráno, nebo jeli jste okolo nějaký pumpy, tak dejte vědět, jak to tam vypadá s cenama. Jestli jste teda neomdleli, číslo znáte, tak se tady můžeme udělat takovou malou rešerši. No a samozřejmě pro vás, kdo nás sledíte na cestách, za malý moment aktuální doprava. Krásné ráno z Hitradia.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny nám hlásíte překážku v dopravě. Na silnici 602 u obce Kamenice na Jihlavsku stojí porouchané vozidlo. Projedete se zvýšenou opatrností.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: 6 hodin 30 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Skončila regulace paliv od státu, tak palivo regulují pumpaři, píše třeba Václav. Ahoj bando, v neděli byla nafta za 36,90 a dnes ráno 41,90 v Prachaticích a to je na mrtvici.
1: To je dost.
0: Taky Pavel, čus, Ostrava, Rudná ulice, nafta 44,50, benzín o 2 koruny méně. No tak díky za zprávy a vy, kdo se chystáte tankovat, modlíme se za vás. Ladíte Hit Radio, Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Holuby pomáhají lidem ve Skopje utéct od ruchu velkoměsta. Makedonští chovatelé říkají, že péče o holuby je uklidňuje a spojuje sousedy. Tradice stará stovky let sice pomalu mizí, na Balkáně si ale stále drží své fanoušky. Italská vinařství mají plné sklepy a vína je víc než dost. Zásoby už přesáhly loňskou produkci a podle odhadů by vystačily na více než 6 miliard lahví. Vinaři proto řeší přebytek výroby i klesající poptávku. Donald Trump byl po finále mistrovství světa opět středem pozornosti. Po předání trofeje španělským fotbalistům zůstal stejně jako loni stát na pódiu během oslav. Při příchodu na trávník přitom americký prezident sklidil od části fanoušků hlasité bučení.
1: Bučení, to tam neměli vyhazovače?
4: Ale to, že tam chceš zůstat vůbec přes to bučení, to je prostě síla.
0: Ne, mně to přijde, že to je přesně takový ten typ člověka, co ti přijde domů na návštěvu, roztáhne se ti na gauči, dá si kafe a nemůžeš ho vypakovat z baráku prostě, jo.
1: Už máš všechno poklizený, že jo, už přesně, zýváš.
0: A říkáš si, a ne, už nevíš, jak naznačit, aby vypadnul, jo, tak přesně tady ty lidi máme nejradši. A máme nejradši i Čenasky, stejně jako já, 6.32, hezké ráno.

0: asi jeden z nejpozitivnějších songů v našem playlistu aktuálně, ale Farben. Baby Goodbye na Hitrádiu v 6.36.
1: Poslední dobou jsme byli zvyklí na ledový frapéčko, na plavky, takový fakt jako horký počasí. Teďka přijde pro změnu spíš horký čaj a možná mikina, protože minimálně do pátku nás čeká taková teplotní facka, kdy k nám ze severu má dorazit fakt studený vzduch a ráno může být klidně jenom 10 stupňů. A já se přiznávám a omlouvám se všem milovníkům toho horkého léta, ale já se asi těším.
0: Já jsem taky spokojený. Já jsem se právě chtěl zeptat, nejdřív se zeptáme posluchačů, tak patříte mezi ty, kdo si stěžuje, že teďka je chladno, anebo patříte mezi ty, kdo je rád, že je takové příjemné podnebí? Já jsem teda v té skupině, že se to užívám a opravdu po těch vedrech je tohle příjemná změna. Co, David?
2: Já taky, ale přiznám se, že včera, jak bylo chladnějc a ještě trošku si chravo, tak já jsem úplně cítil podzim a najednou jsem se toho úplně zaleknul. Říkal jsem, ještě ne, jako ještě na chvíli OK, ale ještě ne.
0: Takže jsme se shodli, že to tak máme všichni.
1: Jo, určitě. Jakože je to fakt příjemná změna, že najednou můžeš otevřít ty okna třeba, jo.
0: No jasně, vyvětrat si. My jsme se tady o tom tak lehce bavili s Davidem minulý týden, že přesně, že si můžeš vyvětrat ten dům, ten byt, my kdo nemáme peníze na klimatizaci, tak to oceníme, no. Že jo. Taky sporty se dají dělat různý.
1: No jo.
0: Jo, je to lepší. Má to spoustu výhod. No tak vy, kdo jste v tom s náma, tak.
1: Co sportoval Míšo, když tak se zeptám?
2: Jemu stačí, že může, víš.
0: Co tady máme v playlistu? Dáme ano, David, taky Nia, no a přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte překážku na Třebíčsku na silnici 3. třídy před Náramčí směrem od Valdíkova, probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šo-

0: Tohle jsou hity, tohle je Nia Samsey na Hit Radio. 6:48, dobré ráno. Nás by zajímalo, jaký dress code máte u vás v práci. Jestli vás vlastně prudí šéf s tím, co máte mít na sobě, jak to je tady u nás v rádiu?
1: To by mě vlastně taky zajímalo, protože pro lidi, pro posluchače, my nejsme vidět, tak je to jakože jedno, ale zároveň nevím, jestli tady máme
2: hlavně
1: nějaký
2: dress code.
1: Hlavně je to
2: dobře. Vidět.
0: Jakože nejsme vidět, jo, jo, to určitě. No proč se o tom bavíme? Dámy a pánové, po 20 letech bojů v Japonsku to konečně vyšlo. Úředníci můžou do práce v kraťasech. 20 let bojovali za to, aby ve vedrech mohli přijít do práce v kraťasech.
1: Jakože jim to fakt odpírali, jo?
0: Odpírali, prostě se to nenosilo, doslova, tak teď už je to oficiální. Nicméně, máme tady několik vyjádření od žen. Je tady třeba 52letá realitní makléřka Sachie Koikeová řekla deníku The Japan Times, že nemá problém s muži, kteří v létě odloží kravatu nebo sako, ale kraťasy už jsou na ní příliš. Sama doslova říká, s kraťasy mám spojený volný čas, navíc si nemyslím, že chlupaté nohy působí na pracovišti upraveně.
1: Tak třeba příští rok místo kraťasů zavedou i depilaci povinnou pro muže.
0: No a půjčocháče, že jo, nebo podprsenky. Dokonce tady je i její 23letá kolegyně Ruaj Sajikiová. Připouští, že pohled na holé mužské nohy může mít pro ženy pobuřující. Jo. Když se jí ale nadřízený zeptal, jestli by jí nevadilo, kdyby nosil kraťasy, tak mu dala své svolení. Já si myslím, že z toho dělají velkou vědu, jo. Říkám si, jestli tu Japonku vykolejí pohled na mužský chlupatý nohy, tak co bys z ní udělal strenek vyklouzlej pytlek? Hezký ráno.

na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty dnes začínají zdražovat. Po více než 3 měsících totiž skončila státní regulace cen benzínu a nafty. Ceny na čerpacích stanicích se ode dneška řídí už jen podle vývoje na trhu. Podle analytiků zdraží hlavně nafta, a to až o 5 korun za litr. O desítky haléřů by měl v nejbližších dnech podražit také benzín. Ve Škodovce dnes začíná 2týdenní celozávodní dovolená. Týká se všech 3 českých závodů a zhruba 36 tisíc zaměstnanců. Výroba se znovu rozjede na začátku srpna. Automobilka využije odstávku hlavně k údržbě výrobních linek, rekonstrukcím a modernizaci provozů. Letní celozávodní dovolená je ve Škodě Auto každoroční součástí výrobního plánu. Silné bouřky připravily o elektřinu tisíce domácností. Bez proudu bylo během neděle přes 26 tisíc odběrných míst. Energetikům se většinu poruch podařilo odstranit, večer zůstávalo bez elektřiny už jen kolem 3 000 domácností. Nejvíce škod napáchaly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Distribuční společnosti předpokládají, že dodávky elektřiny obnoví co nejdříve. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Už zítra večer by měla skončit výluka na železniční trati mezi Havlíčkovým Brodem, Žďárem nad Sázavou a Brnem. Do té doby musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu a počítat s omezením. Důvodem jsou stavební práce spojené s rozsáhlým projektem rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou, Sázava u Žďáru. Správa železnic modernizuje koleje, mosty i další železniční infrastrukturu. Po horkých dnech na Vysočinu dorazilo ochlazení. Dnes se teplota v maximech dostane k 18 až 23 stupňů. Ráno by pak mělo být téměř jasno, odpoledne polojasno až oblačno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Krásné pondělní ráno.
6: Ahoj, hezký ráno všem.
1: Snídaně šampionů.
5: Taky tady je s námi David, hezké ráno.
7: Dobré ráno.
5: My jsme se tady po delší odstávce potkali všichni tři a hlavně jsme rádi, že jsme se tady potkali s vámi, kdo jste u rádia.
6: Jestli si myslíte, že máte dneska třeba náhodou nějaký špatný den, tak za chviličku vás přesvědčíme o opaku, protože asi není horší situace, než o který vám povíme.
5: Na to rozhodně počkejte. Teď další muzika David Guetta, Terry Swims, Stones and I, taky. Taky parádní trojka. Prostě parádní trojka. Jdeme na to, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina.

0: David Guetta, Terry Swims, Stones and I. Takhle vám hraje pondělí Hit Radio, 6 minut po 7, dobré ránko.
1: Mám na vás takhle při pondělku, při ránu otázku. Co nejhoršího se vám může stát na mobilním záchodě, na tojce, jo? Že třeba, nevím, dojde papír?
0: Napadlo mě, že tam někomu mohl spadnout třeba mobil, nebo klíče, nebo nějaké doklady, nebo peníze, to se stane, jo? Asi to vytahování, nic moc.
1: Nebo třeba, že se převrhne, to se bojí hodně lidí taky.
0: Jasně.
1: Ale máme tady úplně jinou ligu. V Kansas City po fotbalovém mistrovství tam hasiči zachraňovali chlapa, který strávil 8 hodin v tojce, v mobilním záchodě, protože tam prostě spadnul. A musím říct, že to je jedna jako z mých nočních můr. Představa, že uvíznete takhle v nějakém záchodě. Jak se tam ten člověk dostal za první?
0: 8 hodin. 8 hodin. My tady máme teda autentickou nahrávku.
2: Já se omlouvám, přeslechl jsem vaše jméno, vaše ne, Vincent, ale vaše jsem. Já jsem uši. A ty jsi až po uši v hob.
1: Mě by zajímalo, jestli si tipnete, co, jako jak se tam octo.
0: No, tak schválně. Davide, napadá ti něco? Jak se tam mohl ocitnout? Asi tam spadnul, ale proč tam bylo 8 hodin?
3: Tak taky mě napadlo, jestli mu tam nespadl ten mobil, pak se tam nezačal třeba nějak hrabat.
1: Hele, máte pravdu, že mu tam něco spadlo.
0: Aha.
1: A on se to snažil dostat ven. Jenže to nebyl telefon. Proto bych možná měla malinkatý pochopení, ale limonáda Mountain Dew, taková ta zelená prostě v Americe, tak mu tam spadla do tojky limonáda.
0: No tak jasně, dobrá hospodyňka i pro Mountain Dew skočí, že jo?
1: Asi je hodně drahá, nebo já nevím. Každopádně se tam snažil teda dostat proto a zahučel tam. No a strávil tam 8 hodin, než slyšeli záchranáři volání o pomoc, co je zajímavý, tak oni to museli rozřezat, aby ho dostali ven. Pak ho opláchli hasičskou hadicí, no a odmítal nějaký vyšetření a prostě odešel domů po svých potom.
0: No šel si dát, ten má tu limču a šel pařit dál, že jo, koncert, ale nepočká, tak chlapi, díky, já si dám tady svoji limonádu a pokračujem, no. No tak by mě zajímalo, jestli třeba někdo z našich posluchačů, vy, kdo nás sledíte, má nějaký takový, nechci říct podobný příběh, ale spíš jako podobně bizarní.
1: Jo, bizarní, na co byste radši zapomněli možná.
0: Přesně, pojďte se nám pochlubit, můžete klidně anonymně, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo nám to sem hoďte klasické SMS-kou a my k vám vysíláme další skvělý hity. Tohle je Gailey ABCDEF.

0: Na viděnou.
1: Takhle, my se ještě neloučíme. Hlavně to není naviděnou, to by bylo naslyšenou. Krištof, 7 hodin 15 minut, ladíte Hit Radio, dobré ránko. Příběh z Ameriky. Borec se propadl do Tojky, strávil tam 8 hodin, lovil tam limču, co mu tam spadla. Tak jsme se ptali vás, jestli máte nějaké takové bizarní zážitky.
2: Napsala třeba Martina, mně se jednou na veřejných záchodech zabouchly dveře, hodinu jsem volala o pomoc a největším ponížením bylo to, že mě vysvobodil bývalý spolužák. To je blbý, no, když někoho takhle znáte vlastně a nemáte zase na ten top vztah, tak když vás takhle někdo vysvobodí, ale aspoň vysvobodil.
1: Ta zpráva nepokračuje, můžeme si ale domyslet, že jsou spolu dodnes. Další, máme tady hlasovku od Patrika.
3: Dobré ráno, zajímavá historka. S Tojkou u nás, když jsme na akci, tak kluci házejí dýmovnici do Tojky, když tam někdo zrovna provádí nekalé praktiky.
1: Mě zajímalo, kde je u nás teda. Kde je u nás, aby jsme viděli, kam radši nejezdit.
2: Dýmovnici.
1: Máme tady taky parádní hlasovku od Václava, ta nás teda pobavila moc, pojďme na to.
2: Tak já zatím přečtu zprávu od Petry, která mě pobavila taky. Na svatbě jsem si sedla na židli natřenou čerstvou bílou barvou. Celý večer jsem chodila s vlekem na šatech a všichni si mysleli, že jsem seděla někde úplně jinde.
1: Hezky. A já už jsem se trefil myší do toho tlačítka play tady. Tak Vašku, pojď na to.
4: Ahoj rádio. Mně se stal příběh s Tojkou na Zadově na sjezdovce. Svítilo sluníčko. Já jsem dojel nahoru vlekem pěkně. Všude, teda vedle Tojtojky byl bar, tam lehátka, lidi se tam opalovali, já přijdu k té Tojtojce, ta byla zvednutá trošku nad sníh, aby nezapadaly dveře, já tam vrazím nohu v tom lyžáku, držím se těch futírek, najednou mi začaly nohy ujíždět, strašnej rambaj z těch přeskáčů do té podlahy plastový, já to nemohl vybrat, tak jsem se prostě pustil, vypadl jsem, nohy jsem měl až u té mísy, tělo mi leželo venku na sněhu. Co teď, tak jsem se zvedl, usmál jsem se, uklonil jsem se, lidi mi tleskali a pak jsem šel teda zdárně vykonat potřebu. Všichni čekali, až vylezu, znovu mi zatleskali, já byl červený až na zadku. No ale bylo to super, no vzal jsem to s úsměvem, dcera se řechtala, že slzy tekly. Tak asi tohle z toho. Ahoj Vašek, ze Sušice.
1: Měl to i s publikem teda.
2: Vlastně stane se ti trapas, ale ještě ti někdo zatleská a ještě navíc dvakrát, to mi přijde skvělý.
1: Jasně, tak ono, vlastně za mě je dobrý si ze sebe umět udělat srandu, že když se něco pokoní, tak opravdu na to třeba i navíc upozornit. No tak, slyšeli jste historky, čekali jsme, že přijdou i jiné historky než Tojtojek, ale tak Tojky u vás vyvedou. Tak vy dochodíte třeba na nějaké festiáky, tak pozor na to, ať vám tam něco nespadne, abyste nemuseli nic lovit. 7 hodin, 18 minut, my jsme tady pro vás vylovili další parádní hity, tohle vás bude bavit, to je Kesha. Hezké ráno. Wake up.

0: všem v 7.21. Co byste řekli na pobyt na Šumavě? Tak o tuhle parádní výhru budete soutěžit v rychlé pětce, to je za chvíli o 7:30. Do té doby stihneme ještě další muziku, One Republic, Stop and Stare a taky Davidův ranní update, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.

0: 7.30. Van Republic. Tohle je Hit Radio, dobré ráno, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Argentinští fanoušci v Praze prožili finále mistrovství světa naplno. Desítky příznivců hlasitě podporovali svůj tým až do konce zápasu. Po prohře 1-0 se Španělskem ale v sále zavládlo zklamání a většina fanoušků tiše odešla domů. Rusové se vracejí k placení hotovostí. Po letech převahy plateb kartou přibývá lidí, kteří znovu nosí peníze v peněžence. Důvodem jsou hlavně časté výpadky mobilního internetu i snaha některých podnikatelů vyhnout se placení daní. Lidé stále častěji navazují romantické vztahy s umělou inteligencí. Aplikace s AI společníky využívají hlavně lidí, kteří se cítí osaměle. Odborníci ale upozorňují, že komunikace s chatbotem může v některých vztazích vyvolávat otázku, kde vlastně končí věrnost.
0: Jako, že by si žárlil na robota.
2: No, představ si, že bys přišel třeba do práce a řekl kolegovi, že se rozešel s přítelkyní, protože tě podvádí s AI chatbotem.
0: A nebo ta přítelkyně by řekla, že se rozešla s tebou, že jo? Protože prostě...
2: Má někoho lepšího.
0: No, někoho lepšího, kdo jí konečně...
3: Rozumí.
0: Umí lépe naslouchat,
2: no.
0: Že jo?
2: No, samozřejmě, no.
0: No, to jsou věci. Pojďme soutěžit. Za chvilku je tady rychlá pětka z Šumava kart a je o co hrát. Pobyt za 5 000 korun, konkrétně do hotelu Čertův mlýn na Špičáku.
3: Hory, klídeček, tomu krytej bazén. Takže jestli si chcete vyrazit na Čertovo nebo Černý jezero, nebo dát pořádný výšlap, tak sem se to hodí.
0: Už te chci soutěžit na 777 937 777.

0: Sound of Silence. Tohle jsou hity 5 minut po půl osmé, ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Z Šumava Kart. To je projekt, který propojuje ubytovatele
2: Ty spil, Michale.
0: Ubytovatele výletky. Tak ještě jednou. Soutěžíme s Šumava Kart a to je projekt, který propojuje ubytovatele, výlety a zážitky po celé Šumavě, takže snímáte slevy skoro na všechno. Atrakce, sport, prostě věci, co si na Šumavě chcete užít.
3: Tak, a kdo s náma bude soutěžit?
0: Dobré ráno, ahoj Míšo.
4: Ahoj.
0: Ahoj Míšo, ahoj Míšo, jaký máš pondělní ráno?
4: Chystám se do práce, jedu do práce akorát.
0: Tak během cesty do práce můžeš vyhrát tady ten parádní pobyt v hodnotě 5000 korun. Tak jdeme na to.
4: Jasně.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jaká je chemická značka vody?
4: H2O.
0: Bez váhání.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, mistrovství světa ve fotbale vyhrálo Španělsko nebo Argentina?
4: Argentina. Španělsko.
0: Aha.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se říká samci od ovce?
4: Beran.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, v jakém státě leží pyramidy v Gíze?
4: Egypt.
0: Mhm. A poslední pátá?
3: Soutěžíš teďka o pobyt na Šumavě, anebo v Tatrách?
4: Šumava.
0: Šumava je správně. A ty, Míšo, vyhráváš pobyt za 5000 korun, konkrétně v hotelu Čertův mlýn na Špičáku, je to tvoje?
4: Super, děkuji moc.
3: Moc ti gratulujem.
0: Tak zlepšilo tě to pondělí, cesta do práce lepší
4: ještě,
0: teďka?
4: Úplně 100%.
0: No tak smělý, tak my zdravíme do Třebošnice, pobyt posíláme, moc si touží a zase někde na Hit Radio se těšíme. Ahoj.
4: Super, děkuji moc. Já se mějte taky hezky, naschle.
3: Děkuji. Ahoj,
0: naschle. Tak opět zítra, další pobyt z Šumava Kart.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: This is the life. We ain't gonna sleep too. Amy McDonald na Hit Rádiu v 7.40 a David nám tady dal hádanku, na kterou vlastně nevíme úplně přesnou odpověď. Davide, na co ses nás ptal?
1: V jakém roce vyšla tady ta písnička, kterou jsme právě na Hit Rádiu slyšeli?
0: Já jsem typoval 2008-2009, ale možná to je moc mladý.
2: Já si myslím 2007.
1: Tak já vám dám ještě jednu nápovědu. Mm-hmm. Ve stejném roce získal Nobelovu cenu za fyziku Albert Fert a Peter Greenberg.
3: No tak to víme hnedka.
0: To je perfektní nápověda, no. Tak já nevím.
1: Je to, jak říkala Jasmin, 2007.
2: Fakt? 2007. Já to věděla, že jo.
0: No jasně, když jste to věděla. Tady. Hele, 2009 nebylo úplně daleko, ne? Tak kolik jste typovali, vy to se úplně nedozvíme, tak já už dneska nevím, co se mnou děje, jako. Nechcete to vzít za mě vy dva? Já nevím, já nemůžu mluvit normálně.
2: Tak budeme radši hrát, ne?
0: Budeme hrát. Budeme hrát. Já teda mám problém trošku s dýcháním, jsem zjistil dneska. Musím se nadechnout. Ježiš, to je náhoda.
2: Tak níží dneska nemůžem.
0: To ne, my jsme našli dno, a co, ne, my jsme našli dno, ale ještě prostě se snažíme děubat ještě jako víc dolů, jo. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli tady na Hit Rádiu taky Hoobastank The Reason a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí, tak hezké ráno z Hit Rádia.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty. Z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu na D1 mezi 84. a 5. a 84. kilometrem směrem do Prahy. Bude probíhat oprava svodidel.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: pondělní ráno, Hoobastank 752, posloucháte Hit Radio. David nám všem před chvílí dal hádanku, ptal se, z jakého roku je song This is the Life od Amy McDonald. Byl to rok 2007.
1: Je to tak.
0: Já se o dva roky netrefil, Jasmin přesně, takže Jasmin má bod. Tak když jsme tady rozjeli takový úlohy takhle při pondělním ránu, ptám se vás, já, vás všech, kdo jste u rádia, i vás tady, jak si myslíte, že je to dlouho, co jsme přišli o Chestera Benningtona z kapely Linkin Park?
1: Já jsem o tom slyšel podcast asi před měsícem. Mm-hmm. A už si to samozřejmě vůbec nepamatuju.
0: Tak typni, vystřel.
1: Tak já řeknu,
0: jako
1: že
0: jako číslo, ne, jako ze studia.
1: Že to je před 10 lety, 2016 řeknu.
0: Dobře, 10 let, co Jasmin?
2: Mě je blbý typovat, protože já to vím.
0: Tak to řekni.
2: Je to 9 let.
0: Je to, ano, 9 let, dámy a pánové. Dnes, co nás opustil Chester Bennington 20. července 2017. A já si říkám, že těch 9 let sakra uteklo nějak rychle. Kde jsou ty roky? Kde jsou ty roky? No byl to borec. Chester byl obrovská ikona. A když se o Chesterovi bavíme, tak samozřejmě by byla svatokrádež ho nezahrát. Tak jdeme na to?
1: Jenom taková zajímavost v tom podcastu. Oni říkali, že skupina Linkin Park, skupina takovýhle velikosti, si může vybrat nového zpěváka, který může být úplně jakýkoliv. Říkali, po celém světě jsme mohli vybrat úplně jakýhokoliv zpěváka, který by chtěl za nás nastupovat. A říkali, mohli jsme vybrat úplně stejného, aby vypadal, aby měl stejný hlas. A rozhodli se jít pro ženu a podle mě to dopadlo dobře.
2: Skvěle.
0: Vlastně to je podobné jako teda u nás ve studiu. My jsme taky taková skupina, vlastně, myslím si, docela dobrá.
1: To je podobný,
0: a my jsme si vybrali tebe jako zprávaře. Jo, mohli jsme si vybrat ženu, ale chtěli jsme tebe. Tak pojďme si připomenout Chestera, Bleed It Out, Linkin Park, 7:54. Tohle je Hit Radio a tohle si sakra užijte. Hezké ráno. Time, hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Čas nezměníme. Cestu ano.
2: City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mléko je v akcích levnější než balená voda. Některé obchody ho prodávají už za necelých 7 nebo dokonce 6 korun za litr. Podle mlékáren ale taková cena nepokryje ani náklady na výrobu a zpracování. Za zlevňováním stojí hlavně přebytek mléka na evropském trhu a silný tlak obchodních řetězců. Výrobci varují, že dlouhodobý prodej pod výrobní cenou není možné udržet. Ruský opoziční politik Boris Naděždin končí s politikou, řekl, že kvůli sílícímu tlaku ruských úřadů už nemá jinou možnost. V posledních dnech dostal pokutu, krátce skončil v policejní cele a úřady mu znemožnili kandidovat v zářijových volbách. Politik zároveň uvedl, že mu úřady zakázali vycestovat z Ruska. Ve svém prohlášení dodal, že doufá, že zůstane naživu a na svobodě. České automobilky letos zvyšují výrobu. Za první pololetí sjelo z výrobních linek přes 780 tisíc osobních aut, což je meziročně o víc než 4% více. Zajímavostí je, že už 4 z 10 vyrobených vozů tvoří elektromobily nebo hybridy. Největší růst zaznamenala Škoda Auto, zatímco výroba v nošovickém Hyundai meziročně klesla. Podle automobilového průmyslu si Česko i nadále drží silnou pozici mezi nejvýznamnějšími výrobci aut v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Dobrá zpráva pro řidiče, přes Masarykovo náměstí v Jihlavě projedeme do středy. Město ho nechalo zprůjezdnit minulý týden, a to kvůli souběhu několika uzavírek, které město svírají. Největší problémy způsobuje současná uzavírka Fricovy a části Tyršovy ulice, společně s opravou silničního průtahu na Hradební a Brněnské ulici, kde krajští silničáři opravují asfaltový povrch. A jdeme na počasí. Na Vysočině se ochladilo, dnes v maximech naměříme jen 18 až 23 stupňů, ale zároveň nás má přivítat téměř jasná obloha, v průběhu dne pak bude polojasno až oblačno.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
9: Taky dejvem, krásné ráno všem.
6: Ahoj, hezký pondělí.
10: Snídaně šampionů.
9: Davida neučili zdravit.
11: Dobré ráno.
9: Krásné ránko.
6: Kolik byste byli ochotní zaplatit za to, aby vaše milostná minulost oficiálně přestala existovat? Jde to totiž.
9: Nebo
6: a za chvíli
9: kolik byste byli
6: kde?
9: Ochotní zaplatit jako, že
11: byste zopakovala.
9: Zopakovala, nebo aby se zdvojila.
11: Taky mě to napadlo.
9: Rihanna a Calvin Harris, další muzika pro vás, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Velaria na Calvin Harris We Found Love na Hit Radio v 8.07.
1: Možná jste už někdy v životě zažili pocit, kdy si třeba najdete novou partnerku, partnera a ten člověk druhej se ptá, co už máte jako za sebou, jo? Jaký máte takzvaný body count, to znamená, kolikrát jste se v životě s nějakým partnerem, ne s jedním, ale s kolika partnery jste se už milovali, jo?
0: Takzvaně, kolik máte na jeto?
1: Pro příklad, kolik má Michal na jeto?
0: Jaký mám body count já? No, nevím, dva.
2: Ruka se nepočítá.
0: Tak jedna.
1: Zpátky k dané situaci.
2: Zpátky k tématu.
1: Ano, když jste teda v této situaci, že se vás někdo zeptá a třeba je to číslo vyšší a vy nechcete jako odpovídat, tak pozor, v Brazílii tam otevřeli prej kliniku, která vám jako vyresetuje ten body count na nulu, jo, že vám vynuluje skóre a vy začínáte poznovu a pozor, stojí to jenom 300 tisíc korun.
0: Jenom 300 tisíc a to je v pohodě takový resetík. No tak Jarda u nás na vsi to dělal za dvě pivka, když stáčil tachometry. Jo. Ale já si říkám, že to je díra na trhu necelých 300 tisíc. Hele, napište mi na Instagram a já vám to vynulu za desítku.
1: A říkám si, že vlastně stejně ti zůstanou, že jo, jednak vzpomínky a hlavně třeba fotky na Facebooku s někým a na Instagramu, takže vynulování jako nevynulování.
0: Hele, nekaž mi ten biznis, normálně, když mi napíšete, budete čistý jak lilie, hele, dávám to za 10, normálně zdaní, komplet na fakturku, všechno hotovo, jo. Tak dobře, pojďme zpátky k tématu. Zajímalo by mě, jestli je něco, co byste ve svém životě vynulovali vy, kdyby byla ta možnost, co byste resetovali anebo úplně vynulovali, což je vlastně to stejný.
1: Jo, takhle hluboká jako myšlenka při pondělku, jo. Co bychom vyresetovali?
0: Koukám na Davida, loví v paměti, nenapadá ho nic. Já teda u sebe taky asi ne. Já bych ten body count prostě neresetoval. To se to stalo jednou,
1: ani
0: jak to je, ne?
1: Tak,
0: co?
1: Nic jiného taky ne teda.
0: Asi ne. Tebe něco napadá u mě, že jo?
1: Tak je to na vás, naši posluchači milí.
0: Je to na vás, tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, jestli je něco, nějaká věc, kterou byste ze svého života chtěli vymazat, smazat, vyresetovat. Nebo nám to napište SMS-kou, vrátíme se k tomu a my k vám posíláme další hity. Hozier.
2: Počítaj se, kolegové.
0: Tak už mám, já jsem

0: Imagine Dragons, Enemy, 8 hodin 15 minut, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Stydíte se za to, kolik jste měli partnerů? Takzvaný body count vám v Brazílii vyresetují za necelých 300 tisíc korun, o tom jsme se tady bavili, jakoby takhle, nic to na ničem nemění, ale kde poptávka, je nabídka. A ptali jsme se vás, jestli je něco, co byste ve svém životě vymazali, vyresetovali, vynulovali.
1: Pavla píše, je mi 34 let a já bych vyresetovala všechny trapasy po víně. To by mi ušetřilo spoustu vysvětlování.
0: Tak už mám další věc.
2: To bych udělal po víně.
0: Ano. Po víně. Další zpráva od Lenky. Ahoj, já bych vymazala šatník z roku 2012. Když najdu nějaké svoje staré fotky, nechápu, co jsem si jako myslela.
1: A to je fakt. A teďka, že jo, ty facebookové připomínky, třeba včera na mě zrovna něco vyskočilo, to bylo hrozný.
0: Já jsem, člověče, udělal radikální řez, já jsem, Facebook mám ho, ale smazal jsem a úplně všechny příspěvky, právě kvůli tady těm věcem. Když jsem viděl fotku z roku 2012, říkám, Mišo,
2: to není hezký, to nebude na internetu tohle vyset.
1: No, není hezký.
0: Máme tady zprávu i od Romana.
1: Svůj metabolismus bych takhle smazal. Za mlada jsem snědl půlku lednice a nic, dneska se podívám na rohlík a přiberu.
0: Mám další věc. Takže vidíte, vy jste nám normálně odemkli spoustu vzpomínek. Tak je tady další zpráva od Lenky. Chceme-li ušetřit 300 litříků, řekneme novému partnerovi pravdu a buď to vezme negativně a někdy ušetříte i více a pozitivně, že jej pozvete alespoň k rybníku, i když se možná nevyhnete v dlouhodobém vztahu věd, že já si radši nevzala pištuhu v nágla. Co?
1: Co? Ale chápeme začátek zprávy.
0: Rozumíme, rozumíme. No. Taky tady máme hlasovku od Marcelky.
3: Krásné ráno, Černohoráci, zdravím vás, Marcela. Nejradši bych ze svého života revyresetovala svojí švakrovou. Nadělala se nám tolik špatností, blbostí a naschválu, že by si opravdu zasloužila nějakou tu karmu. Mějte se krásně.
1: Tak to je ostrý při pondělku.
0: Jo, tak jsme to určitě tak udělali. Zahel, tak pozitivně ten tvůj návrat, že jo, tady zpátky k nám. No tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše připomínky, koho nebo co byste rádi vyresetovali. My budeme moc rádi, opravdu moc rádi, když stanici Hit Radio, kterou máte uloženou, vynulovávat, resetovat nebudete. Máme pro vás skvělý hity. Grace Abrams, Dead So True, 8.18, hezké ráno.

0: Dead So True. 8 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio, krásné ráno, posloucháte Snídaní šampionu. Za malou chvíli song, u kterého jsme se tady, my se musíme přiznat a vrátit se k minulému týdnu, u kterého jsme se trošku vykrosili tady s Davidem.
1: Plný francouzštináři nejsme.
0: No totálně, protože on se jmenuje C'est la vie a my jsme to tady napojili na nějaký vstup. A co jsme to říkali, že C'est la vie znamená?
1: Jako naschledanou, jako mějte se.
0: No, protože
2: já
0: jsem si říkal, že ta Karel Gott měl song jako C'est la vie, a já jsem si říkal taky, že to je jako naschle, jako že čau, jo. A ono vlastně C'est la vie, je to, nám přišlo spoustu zpráv a teď se k tomu vlastně můžeme vrátit, že C'est la vie znamená úplně něco jiného. Tak Jasmin, co je teda C'est la vie?
2: To je život.
0: Tak teďka už jsme chytřejší a je samozřejmě díky vám, že jste nás na naši chybu upozornili. Takže Khaled, C'est la vie, to je život, to je Hit Radio a taky bude pondělní doprava za malou chvíli, ať víte, jak to frčí. Tak hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na Pelhřimovsku v Pacově, v Hronově ulici mezi křižovatkami ulic Václava Plačka a Antonína Sovy probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Vysočina.

0: To je život. Khaled, Selaví, 8 hodin, 30 minut, posloucháte Snídaně šampionů na Hit Rádiu a Dave, pojď na to.
1: Ranní update. Někteří lidé zažijí jen jednou za život takzvanou magnetickou přitažlivost. Podle odborníků jde o mimořádně silné spojení, které je mnohem intenzivnější než běžná chemie mezi dvěma lidmi. Často se popisuje jako okamžitá a velmi silná vzájemná přitažlivost. Finále fotbalového mistrovství světa nabídlo historicky první poločasovou show. Na stadionu vystoupila řada světových hvězd v čele s Madonou. Kvůli velkolepé podívané se přestávka finálového zápasu mezi Španělskem a Argentinou protáhla na 30 minut. Češi v zahraničí zbytečně přicházejí o peníze při placení kartou. Odborníci varují před konverzí, kdy obchodník nabídne platbu v korunách místo lokální měny. Výhodnější je vždy zvolit měnu dané země, jinak může být nákup zbytečně dražší.
0: To je ono, Davide, konečně nějaká užitečná zpráva od tebe dneska.
2: A to je ale
0: takže,
2: fakt.
0: Takže počkej, takže máme zadávat, když platíme tady v zahraničí kartou, tak tam nedávat, že chceme platit v českých korunách, ale v místní měně.
2: Jedno ono se tě to vždycky zeptá, eur nebo CZK, a já jsem to vždycky dělala špatně. Ale to zrovna pár dnů zpátky na Dovče jsem se na to ptala v tom obchodě a oni mi vždycky říkali, tam, kde jste v té zemi, tak tou měnou.
0: Tou měnou. Takže Davide, fakt díky, super. Nicméně, když vaše magnetické spojení zůstane u Hit Rádia, což je vlastně, dalo by se říct, až karmické spojení, tak to znamená, že s námi zůstanete v České republice a tyhle přeshraniční problémy s placením vás trápit nebudou. Pojďme na muziku Spice Girls.

0: tak jak to od Linkinu známe, Up From The Bottom na Hit Rádiu. 7:30. Hledali jste někdy někoho přes inzerát? Pojďme se vrátit do minulosti. Prosím vás, dneska je to přesně 331 let, kdy v Anglii vyšel první seznamovací inzerát na světě. Jo, třicátník si v něm na rovinu řekl o bohatou mladou dámu, což je vlastně stejný jako dneska, jenom místo novin je to třeba Tinder a tam taky hledáme ten protikus, který je hezký nebo finančně zajištěný. A mně se líbí ta přímočarost vlastně z toho 17. století, jo, žádný jako jsem pohodář a vysoký a brunet, rovnou prostě, hele, napiš, mám barák, ty máš prachy, pojďme dělat děti.
1: Já jsem našla opravdu jako přesný znění, zhruba 30letý gentleman s velkým majetkem hledá mladou dámu s kapitálem 3000 liber. Jo, a jak by to všechno bylo vlastně jednodušší, bez těch omáček kolem, jo, v dnešní době.
0: No jasně, no. Mě by zajímalo, kdyby si měla třeba ty, Jasmin, dneska napsat inzerát sama na sebe. Nebo
1: na
0: vy,
1: sebe?
0: Vy jste u rády a představte si, že někoho scháníte a potřebujete si napsat inzerát. V jedné větě, co byste do toho inzerátu napsali? Co bys tam napsala ty, Jasmin?
1: Tak já bych tam dala, koho scháním, ne, jaká jsem já, že jo.
0: Aha.
1: Tam je taky, on píše, jo, ne, tak
0: no? Je to těžký takhle se bavit o sobě, co?
1: Je to, no tak dej to, ty.
0: Já nevím, co bych tam napsal. Asi tu klasiku, že jo? Výšku,
1: váhu?
0: Barvu vlasů, barvu očí, délku, já nevím, prostě všechno možný, jo? Bylo vanoucí, že vlastně. V těch papírových, no. Ne, je to těžký o sobě takhle napsat inzerátek, ale určitě zkuste se nad tím zamyslet, vy, kdo jste u rádia, vy, kdo nás posloucháte, co byste schválně o sobě do toho inzerátu napsali. My tady vyvyšujeme inzerát, tohle vás bude bavit, když počkáte pár minut. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery.
1: A to beru.
0: A to bereme všichni, tak na to počkejte. Hezké ráno z Hit Rádia.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Coldplay, We Pray na Hit Rádiu v 8 hodin 50 minut. Dobré ráno, posloucháte Snídaní šampionů. Máme na vás otázku. Byli jste někdy v kempu, tak rozhodně z kempu to jsou zážitky na celý život a o ty se s námi teď dělíte a píšete je nám na náš web. Hrajeme totiž o poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Můžete vyzkoušet třeba všestranný 20-litrový batoh Travel Backpack nebo kompaktní 3-litrový Travel Sling. No a tenhle příběh nám pro inspiraci na web hitradio.cz poslala Lenka.
1: S přítelem jsme si koupili luxusní nafukovací matraci, abychom se v kempu vyspali jako doma. Ve 3 ráno jsme ale leželi úplně na zemi, protože jí pomalu propíchl kamínek velikosti čočky. Přítel každou hodinu vstával a dofukovali, takže kempem znělo pravidelné funění, které sousedi považovali za hodně divnou romantiku. Divokou romantiku, pardon. Ráno nám ještě zatleskali. My se raději zbalili a odjeli dřív, než se začali ptát na detaily.
0: Čili koho přítel dofukoval, matraci nebo Lenku? Tak, kdybyste chtěli soutěžit, výherce losujeme opět v páteční snídaní šampionů, tak se stavte na webu hitradio.cz a tam nám napište váš zážitek z kempování.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4

0: Pitbull, Back in Time, tady u nás na Hit Radio, tak opět i u nás v republice, na pražském letišti v Letňanech. Už tuto neděli. Tak co, vyrážíte? Já si říkám, že se mu u nás líbí, protože tady byl vlastně poměrně nedávno.
1: Byl to nedávno, já nevím, kdy přesně to bylo, ale já mám upřímně pocit, že je tady furt.
0: No já mám pocit, že to bylo třeba měsíc zpátky, což asi bude o něco déle. No tak vy, kdo jste ho třeba nestihl, tak už tuto neděli, pražské letiště Letňany, Pitbull, vstupenky seženete online. No a to je od nás pro dnešek vše. Po delší době byla snídaně kompletní, celá trojice s vámi a hlavně byla komplet díky vám.
1: Tak děkujeme a slyšíme se zase zítra ráno od 6 do 9.
0: Bylo to výživný.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte prýma pondělí a zítra v 6.00.
1: Zase tady, ahoj.
0: Pa, pa, pa. Hit Rádia.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Žďársku v Radešinské Svratce na silnici 3. třídy se srazila dvě osobní auta, ale z opatrnosti by silnice měla být průjezdná Kyvadlově. Každopádně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Probírat budou taky zákaz mobilních telefonů ve školství. No a řešit můžou i kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Na českých silnicích přibývá tragických nehod motorkářů. Za prvních 6 měsíců letošního roku při nich zemřelo 31 motocyklistů, což je o 11 více než ve stejném období loni. Jeden z důvodů uvádí ředitel BESIPu Tomáš Neřolt.
6: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost.
5: Já ještě doplním, že v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod významně roste. Britský premiér Keir Starmer dnes odstoupí z funkce a předá moc novému předsedovi laboristické strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálně podá demisi do rukou krále Karla III. Panovník následně požádá Burnhama o sestavení vlády. No a fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentínu 1-0 po prodloužení a po 16 letech po druhé v historii ovládne mistrovství světa. Jeho americký tým hrál od 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernándeze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
3: Tak dneska bude polojasno až oblačno, můžou se vyskytovat někde i nějaké ty přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty 18 až 21, na jihovýchodě našeho kraje až 23 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Krásné pondělí všem přeje Markéta Zušťáková, z Hit Radia Vysočina za chviličku Alex Warren a tohle už je Ego a Robert Burian.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, dneska je 20. července, můj syn odjel na tábor, takže já mám klid, ale viděla jsem se o víkendu s kamarádkou, co má 3 děti a ta už je vcelku unavená. To máte vaření, to máte neustále vymýšlení programu, co dělat, takže mně se moc líbil vtípek, který jsem někde zahledla, takový to mami a dokdy můžu být venku? Do 1. září broučku, takže asi tak nějak.

0: Krásné pondělní dopoledne s Hitrádiem Vysočina, tak pro někoho asi až tak moc krásné není, už máme komplikace hlášené při průjezdu Velkým Meziříčím v ulici Karlov. Tady havarovala dvě osobní auta, je tam vozovka průjezdná k Kyvadlově, ale dobrá zpráva pro všechny řidiče je, že kolona se netvoří. Pokud byste měli taky informace k dopravě nějaké, jak to u vás jezdí, neváhejte a pošlete nám hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. No a za chviličku už třeba train.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla na Hitrádiu Vysočina Daša a teď pozitivní minutka. Říká se, že pondělí bývá těžké a víte co, my vlastně pořád ještě můžeme žít z toho víkendu. Stačí si na něj jenom vzpomenout. Já mám třeba ještě teďka v hlavě nádherný koncert Jelenů a k tomu skvělý nový film Odyssea, na kterém jsme byli v kině. Hele, někdy opravdu stačí jeden povedený zážitek, aby nám zvedal náladu ještě několik dní. Tak schválně, z čeho žijete vy? A teď už Ace of Base, Beautiful Life, srdcovka na Hitrádiu Vysočina a ty další uslyšíte i dneska po 12. hodině. Tak zůstávejte s námi.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Tohle byla kapela Hodiny a jejich souhvězdí na Hitrádiu Vysočina. Tak vypadá to, že pondělí umí být fakt pěkně otravný, a to i na silnicích. Na obchvatu Jihlavy směrem na Znojmo na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Na místě tam zasahují všechny záchranné složky, je tam policie a komunikace je v tuhle chvíli uzavřená, a to ze všech směrů. Takže se tam tvoří dlouhý kolony. Tak znova připomínám, že stále platí, že vaše dopravní info můžete dát vědět ostatním. Pošlete hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo, a to je 725 44 38 37.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínám, že na obchvatu Jihlavy směrem na Znojmo na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Zasahují tam všechny záchranné složky, policie a komunikace je tam v tuhle chvíli úplně uzavřená ze všech směrů. Tvoří se tam dlouhé kolony, tak s tím počítejte. Při průjezdu Velkými Zříčím v ulici Karlov tady havarovala dvě osobní auta, je to tam průjezdné Kyvadlově, tam by se kolona tvořit neměla. A na Havlíčkobrodsku v Nejepíně se na místní cestě srazilo osobní auto s motorkou, takže i tady projíždějte opatrně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: Je 10 hodin krátké zprávy a David Račák. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv dnes zřejmě vzrostou. Podle analytiků by měla zdražit hlavně nafta, a to až o 3 koruny za liter. O desítky haléřů ale zřejmě vzroste i cena benzínu. Města posilují svou energetickou odolnost. Jablonec nad Nisou proto připravuje prověření záložních zdrojů energie pro městské budovy. To potvrzuje za radnici i Milena Lánská.
9: Město prověří, na jakých budovách v majetku města by bylo možné instalovat záložní zdroje, které by potom mohly fungovat v případě výpadku elektrické energie. Měly by tam tedy vzniknout fotovoltaické elektrárny s bateriovými úložišti.
8: V současné době je vše ve fázi přípravy. Ve všech třech českých závodech automobilky Škoda Auto dnes začíná pravidelná letní celozávodní dovolená. Potrvá 2 týdny, první zaměstnanci se začnou postupně vracet noční směnou na pondělí 3. srpna. Automobilka využije hromadnou dovolenou k přestavbám, rekonstrukcím a údržbám zařízení. No a tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Marii Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloň triumfu ve Wimbledonu 2024.
0: A pojďme mrknout na počasí, bude převažovat polojasno, někde oblačno, někde klidně i nějaká přehánka. Odpolední teploty 18 až 21 a na jihovýchodě našeho kraje až 23 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková. Už za chviličku mám pro vás pozvánky na zajímavé akce, které se konají v tomto týdnu.

Světla na Hit Rádiu Vysočina, 10 hodin, 12 minut. Tak pozor, v Třešti teďka budou všichni pěkně namakaní, jak já vám závidím. Otevřeli tam totiž nové workoutové hřiště na místě, kterému se říká Na kanále. Stálo asi 2 miliony a může tam kdokoliv, kdykoliv. A kdybyste nevěděli, jak na něm cvičit, tak stačí naskenovat tam QR kód, který tam najdete. Na mobilu se vám ukáže, co a kde dělat. Já jsem viděla nějaký fotky toho hřiště a fakt to vypadá parádně. Hele, úplně vidím, jak třeba běžím kolem nebo jedu na kole a zkusím si tam třeba nějaký ručkování, udělám si tam nějakou rozcvičku. Tak, myslím si, že tento týden by to šlo sportovat, protože nebude úplný horko, tak si užívejte léto i ve společnosti Hit Rádia Vysočina. Tady jsou Meraj, Summer Love.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen

uší to nejs 80. 90. a milénia. Dáme si Hit Radio Classic, takže nás laďte právě i po 18. hodině. No a tady vlastně malá ukázka toho, co vás večer čeká. Tady je Alice DJ.

0: písnička za 100 let na Hitrádiu Vysočina. Tak hele, není to tak dávno, co jsme si stěžovali na strašný vedra. A pozor, já tady dneska vidím zprávu, že na Šumavě ráno mrzlo, bylo -3. No potěž teda. Takže pokud tento týden třeba vyrážíte stanovat, já bych přibalila minimálně 2 deky navíc, možná klidně 3. Na Vysočině v noci v údolích dávají jenom 5 stupňů.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na obchvatu Jihlavy směrem na Znojmo na kruhovém objezdu se srazila ráno dvě osobní auta. Stále tam počítejte s komplikacemi a s tím, že komunikace je uzavřená, ze všech směrů se tam tvoří dlouhé kolony, takže opatrně. No a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem. Další historická budova se dočká rozsáhlé obnovy. Pardubický kraj plánuje rekonstrukci Kaňkova sálu na Pardubickém zámku, který slouží jako výstavní prostor Východočeského muzea. Jaké stavební práce budou na místě probíhat, ví radní Roman Línek.
4: Dlouhodobě byl problém s krovy, které byly zabezpečeny, ale byla tam dřevomorka a je potřeba nyní opravit krov a zároveň se udělá rekonstrukce těch, řekněme, výstavních parametrů sálu, čili nové podlahy, elektroinstalace a věci, které umožní, aby tento sál byl do budoucna opět využíván pro různé výstavy.
3: Oprava odstartuje příští rok a potrvá 1 až 2 roky. Americký viceprezident J.D. Vance a jeho manžel druhá dáma Spojených států USA oznámili narození čtvrtého dítěte. Je to poprvé za více než 150 let, co se viceprezident USA dočkal narození potomka během svého funkčního období. No a 19-letí španělští fotbalisté Lamine Yamal a Pau Cubarsí se stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. V nedělním finále proti Argentině oba odehráli celý zápas a pomohli k vítězství 1-0 po prodloužení.
5: Tak počasí dneska bude převažovat polojasno až oblačno, teploty 18 až 21 stupňů, na jihovýchodě našeho kraje až 23, v noci nám to klesne na 11 až 8, v údolích klidně jenom kolem 5 stupňů, mělo by být jasno nebo jenom malá oblačnost.
1: Hit Radio Vysočina.
5: A už za chviličku vyrazíme na takový dospělácký letní tábor, to by bylo něco, počkejte si na podrobnosti.

Na Hit Rádiu Vysočina Bešly Arms. Tak můj syn je momentálně na táboře a podle mě by měl existovat i nějaký letní tábor pro dospělí. A teď by, jak by vypadal, jo? Jsem si tak zamyslela nad tím, určitě by se spalo do 10, určitě by to bylo bez rozcvičky, hnedka ráno první drink a pak bychom se krásně ovínění toulali lesem, jo? To je moje představa. Kolega Mára, ten má úplně jiný priority, teď mi to tady říkal, chtěl by hlavně hezký instruktorky a dobrýho kuchaře. No a jak byste si takovej dospělácký letní tábor představovali vy? Klidně napište.

26 minut posloucháte Hit Radio Vysočina a dneska, tedy v pondělí 20. července, je světový den skoku. Tak si skočte pro něco dobrýho a my vám na Hit Radio Vysočina hrajeme pro lepší náladu. Za

Atmosféra úžasná, takže doporučuji vyrazit na takový ty letní koncerty ven, protože ta atmoška je určitě skvělá. No a když to rozjedou jeleni, tak energie jenom lítá a srší. Takže já jsem nabitá, doufám, že vy taky. Pokud ne, tak přihazuju z Hit Rádia Vysočina ještě dvě.

Slyšeli jste Taylor Swift na Hit Rádiu Vysočina. Tak pokud hledáte stále nějaké tipy, kam vyrazit, já mám pro vás pozvánku třeba do Jaroměřic nad Rokytnou. Tam kostel svaté Markéty zve návštěvníky na takový netradiční večerní prohlídky. Ve šeřelém chrámu se prolíná historie, divadelní představení, hudba a taky jedinečná atmosféra toho barokního prostoru krásného. No a prohlídky budou hlavně opět o tomto víkendu. Od 9:30 večer je samozřejmě potřeba rezervace, tak se na to, když tak mrkněte. No a na Hit Rádiu Vysočina za chviličku třeba Tayo Cruz. Já už se loučím, přeju vám hezké pondělí a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Se zdržením počítejte od Rančířova na Jihlavu a kvůli pracím pozor na uzavřenou silnici na trase z Pelřimova na Horní Cerekev v Rynárci. Tak dobře, dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Růžový slon otevírá
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Řada škol stále schání učitele, ředitelé využívají letní prázdniny k doplnění sboru a před začátkem nového školního roku obsazují chybějící místa. Pomáhá jim s tím také nový portál Ministerstva školství. Jak funguje, popisuje mluvčí Ondřej Macura.
3: V pracovních nabídkách mohou uchazeči snadno vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
2: Školy nejčastěji hledají učitele pro mateřinky a první stupně základních škol. Do Česka se pravděpodobně dnes vrátí dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky provedly stovky schozů vody. Návrat vrtulníku do Mělníka a Přerova se může protáhnout, a to kvůli počasí. Italská vinařství hlásí nadměrné zásoby vína. Stav se jen několik měsíců před vinobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína, což je více než loni. V tomto ohledu proto mluví o nadměrné produkci. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Včerejší silné bouřky na Vysočině za sebou zanechaly popadané stromy a desítky domácností bez elektřiny. Poruchy evidovali energetici na Žďársku, Třebícku i Jihlavsku. Hasiči měli asi 30 výjezdů, nejčastěji právě kvůli padlým stromům. A doplním, že nejsilnější bouřky byly včera odpoledne podle meteorologů ve Zlínském kraji a na východě Slezska.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Na Vysočinu dorazilo ochlazení, dnes v maximech naměříme 18 až 23 stupňů. Dnes by nás mělo provázet také polojasné až oblačné nebe, k večeru by se mělo vyjasňovat.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a před námi srdcovky. I dneska to bude nabité. Linkin Park, DJ Jazzy, Richie Appleberry, Fornon Blondes. No a začneme ale s bahamskou skupinou Bahamen. Jejich naprosto legendární song Who Let The Dogs Out určitě znáte. Pochází z roku 2000, co možná nevíte, že je to reálně feministický song. Ano, a je o takových těch chlapech, co pořvávají na ženy na ulici. Takže Who Let The Dogs Out, první dnešní srdcovka.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Let the Dogs Out a Bahaman v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čeká nás další srdcovka a tentokrát se podíváme za skupinou Four Non Blondes. Song, který nás čeká, nedosáhl úplně takového úspěchu jako megahit What's Up, ale to je vždycky těžký, ale zároveň má hezký poselství, protože tenhle song vypráví o touze uniknout z reality a hledání lepšího života, a to prostřednictvím metafory kosmonauta. Ano, a jmenuje se Spaceman. Vydáme se s ním do roku 93. No a tak si zkuste na chvilku všichni představit, že jste kosmonaut. Další dnešní srdcovka, Four Non Blondes a Spaceman.

0: To je pravá Itálie, song, který oslavuje romantickou letní atmosféru, lásku a nezaměnitelný italský šarm. Další dnešní srdcovka Richie Poveri, Made in Italy.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na Hitrádiu nás čeká další skvělá srdcovka. A pozor, za tímhle songem stojí duo, které za tenhle hit získalo navíc v roce 92 prestižní cenu Grammy za nejlepší rapový výkon dua nebo skupiny. Kdo je Will Smith, určitě víte. A to, že Will Smith je zároveň Fresh Prince, to víte taky. No a společně s DJem Jazzy Jeffem vydali song Summertime. A takhle, tehdejší tvrdý rap, jo, tohle úplně se vymyká, protože to je pohodička, melodie, uvolněný tón a oslavuje to grilování, jízdu autem a letní pohodu s přáteli. Takže do léta ideální. Drums, please.

0: Další srdcovka na Hit Rádiu, Linkin Park a Castle of Glass.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Metafora, která tady zní, je zámek ze skla, který vyjadřuje pocit vlastní zranitelnosti a bezvýznamnosti v rámci obrovského světa. No, nehrála dneska náhodou, dneska je to totiž právě 9 let, co nás Chester Bennington opustil. Takže jsme mu ji zahráli, tak říkajíc, tam nahoru. No a ještě to není úplně všechno, protože samozřejmě i dneska nás čeká vaše srdcovka. Takže teď vezměte telefony a vyťukejte 777 937 777. No a k tomu napište, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Proč zrovna tenhle song je pro vás tím nejmilovanějším? Dokáže vás přenést na nějaký konkrétní speciální místo nebo do nějaký speciální události, nebo vám prostě jenom vždycky zvedne náladu. Pište, jaká je ta vaše srdcovka. Za chvilku si jednu z nich dáme, do té doby Damiano David nebo Eva Farna.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když se probudíte do

0: Dámy a pánové, v éteru Hitrádia, krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No je čas na poslední dnešní srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Káti. Ta píše, moje srdcovka je píseň Brave od Sary Bareilles. Tak nějak mě to vždycky povzbudí a zvedne náladu. A přesně to by songy měly dělat. V ideálním případě. No doufám, že konkrétně tenhle song to zvládne u vás všech. Protože o tom je. O odvaze promluvit, vyjádřit svoje skutečné já a nenechat se svázat strachem. Takže poslední dnešní srdcovka, Sara Bareilles a Brave. Jdeme na to!

0: Rej v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a pozor, Dům pro Julii slaví 2 roky od otevření. Už funguje, pomáhá, stále mu samozřejmě spolu s vámi pomáháme. Společně už se nám totiž pro ně podařilo vybrat asi 5 milionů korun. Což je naprosto úžasné, protože pomáhají rodinám, o jejichž vážně nemocné děti musí být postaráno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A je skvělý, že právě Dům pro Julii, první dětský hospic v Česku, se nám společně podařilo do téhle fáze dostat. Všem, kdo tam pracují, kdo se tomu věnují, děkujeme za tu neúnavnou, neustávající práci, je to fantastický. Takže přejeme všechno nejlepší k těm 2 letům, přejeme, ať to takhle skvěle pokračuje samozřejmě dál. A vám děkujeme, že jste u toho s námi. Za chvilku vám do uší pošlu třeba Eda Sheerana, Rosé a Bruno Mars nebo Imagine Dragons.
1: Feeling blue without you.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson na Lush Life v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Poetika nebo Panic at the Disco, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na obchvatu Jihlavy před kruhovým objezdem o odbočky na hlavní tah do Znojma se vytvořila kvůli dopravnímu omezení kolona. S menším zdržením počítejte i v protisměru a zdržíte se i mezi Humpolcem a Onšovicemi. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. 2400 padělků zabavila v prvním čtvrtletí Česká obchodní inspekce. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. Je to méně než za stejné období loňského roku, doplňuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
6: Docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon.
5: Za porušení práv duševního vlastnictví bylo rozdáno 69 pokut za bezmála 2 miliony korun. Advokáti apelují na politiky, aby se vrátili k odborné diskuzi nad návrhy zákonů. Upozorňují, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Vůbec tak neprojdou připomínkovým řízením, kdyby se k nim mohli vyjádřit experti. Navíc bývají nesrozumitelné nebo špatně technicky zpracované. Více než 300 českých skautů a skautek pojede na sraz Jamboree. Uskuteční se od 1. do 8. srpna nedaleko Budapešti. Na akci dorazí kromě Čechů a domácích Maďarů také skauti ze Slovenska, Polska, Rumunska nebo Anglie a dalších nejen evropských zemí. Tématem jsou letos antické olympijské hry. Teď se podíváme k nám.
1: Dnešní nehoda u Jihlavy si vyžádala 5 zraněných. Dva z nich s vážnějším zraněním přepravili je záchranáři letecky do nemocnice v Brně. Zasahoval tam také vrtulník z Jihlavy a tři pozemní posádky. Havárie uzavřela silnici, propojující kruhové objezdy na jižním obchvatu města a stala se po 8:30 ráno. Buďte opatrní.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Na Vysočině nás čeká pracovní týden s teplotami do 24. Dnes po bouřkách naměříme 18 až 23 a bude převažovat polojasnož oblačno, večer by mělo mraku ubývat.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. Doufám, že pondělí. Zatím nemáte moc pondělovitý, jo? Že je jako v pohodě, co? Třeba ho dokonce zvládáte i s úsměvem. S tím pomůžou další hity Panic at the Disco, Poetika, teď David Guetta.

Panic at the Disco s námi v éteru Hit Rádia. No a pozor, důležitá zpráva, na Disney Plus dorazí 27. července, což je přesně za týden, nový seriál Posedlost. Jo, první den dostupné 3 epizody, klasika, postupně budou přibývat díly, což je takový to náročný, když jde o něco napínavého. A to v tomhle případě rozhodně bude. Je to totiž psychologický krimi thriller, který sleduje agentku FBI, Alice Black, která pátrá po mimořádně chladné a vypočítavé sériové vražedkyni. Ale postupně se to mění z klasického lovu, protože životy obou žen se začnou proplétat. A seriál má zpochybňovat to, kdo je lovec, kdo kořist a kde vlastně leží hranice mezi spravedlností a pomstou. Jo, asi už teď je vám jasný, že tohle stojí za to vidět. No a proto pro vás něco máme. My pro vás totiž máme roční předplatné na Disney+. Ano, každý den jedno, celý tento týden. A princip je úplně jednoduchý. Stačí mi každý den odpovědět na moji otázku. Jednoho z vás vyberu. No a ten získá právě roční předplatné na Disney+. I dneska je ve hře. To znamená, já se ptám, jaká je vaše úplně zbytečná posedlost? Takový to, že jste tím posedlí, vlastně to furt potřebujete, ale víte, že je to vlastně úplně zbytečný. Jo, může to být třeba věc, to dělám hodně já, kontrolování počasí, každých 10 minut, jo, jako kdyby se tam náhodou něco za těch 10 minut změnilo, nebo takový to, že přerovnáváte věci v myčce třeba, nebo chodíte 6x denně kontrolovat cenu letenek, jo, i když třeba vůbec neplánujete někam letět. Jaká je vaše zbytečná posedlost? Napište mi na 777-937-777 a už za chvíli vyhlásím jednoho z vás, kdo získá roční předplatné na Disney+. No teď už Katy Perry.

0: Coldplay a Sky Full of Stars. Posloucháte Hit Radio. No a my hrajeme. Hrajeme o předplatné na rok na Disney+. Tam přijde už 27. července nový thriller Posedlost. A my jsme dneska řešili vaše posedlosti. A takhle, jste naprosto skvělí. Děkuju za tu spoustu zpráv. A co jsem pochopila, tak většina vašich posedlostí se týká jídla, hlavně sladkostí. A pak teda hodně rovnání věcí, od polštářků přes rohy u papíru po boty v botníku, což je těžký, zvlášť když máte děti nebo partnera. Takže vám všem držím pěsti. Dneska jsem ale nakonec vybrala zprávu od Elišky. A hned pochopíte proč. Ta píše: krásné odpoledne, myslím, že moje posedlost opravdu smysl nedává, ale dělám to fakt pořád. Vždycky, když vidím SPZ auta, tak si musím v hlavě vynásobit všechny čísla mezi sebou, které na té SPZ jsou. A musím to stihnout hned. Nedej bože, když to auto někam odbočí a já to nestihnu. To pak mám klidně zkažený celý den. Tak Eliško, ano, je to sice asi zbytečná posedlost, ale dneska ti vynesla roční předplatné na Disney+, takže gratuluju, myslím si, že ti to i všichni ostatní přejou, doufám, že si dneska stihla vynásobit hodně SPZ-ek, no a vy nebojte, protože další šance, další téma, zase zítra. A hity úplně pro všechny. Tom Grennan nebo Cyril už za malou chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Snídaně šampionů je zpátky v kompletním složení.
2: Musíme říct, že opravdu ve formě.
3: Silnější než kdy dřív.
1: Propojuje ubytovatele, výletky. Tak ještě jednou.
0: Dej si snídaně šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Little Bit of Love, Tom Grennan s námi právě teď na Hit Rádiu. Krásné odpoledne. A my pokračujeme v terapii venkem. Tento týden po vás chceme historky z kempu. Ano, takový ten příběh z kempu, na který nikdy, nikdy nezapomenete. Vaše příběhy nám píšete na hitradio.cz. A i tento týden pro vás máme poukaz na nákup produktů, tentokrát značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na outdoor shopu forcamping.cz. Hrajeme o skvělé ceny, věřte mi. No a jeden z vašich příběhů, ten úplně nejlepší, vybereme v pátek ráno a ten z vás vyhraje. A vy nám píšete fantastické věci. Dneska tady mám příběh od Petra, jo. Zkuste si to představit. V kempu jsem chtěl udělat dojem a oznámil, že

snídaně zařídím na ohni, jako správný chlap z divočiny. Po 20 minutách jsem měl studené párky, ohořelé obočí a půl kempu v kouři. Nejhorší bylo, že vedle nás 8letá holka uvařila na vařiči palačinky pro celou rodinu. Dostal jsem jednu ze soucitu a její táta mi půjčil kleště, abych si příště negriloval vlastní ruku. Od té doby mám v partě přezdívku Bear Grylls z tému. Petře, je to skvělý. Já jsem to třeba úplně viděla, věřím, že nejsem sama. Dámy a pánové, kdo jste se v tom případě taky poznali, jo? Podělte se s námi o váš příběh z kempu na hitradio.cz. No a jeden z vás už tenhle pátek vyhraje. Věřím, že vaše kempování je naprostá pohoda. Kabáti právě teď.

jaký máte pondělí. Dua Lipa, Houdini na Hit Radio. Prosím vás, dneska, 20. července, je Mezinárodní den šachu. Umíte hrát šachy? Mně to přijde strašně vznešený, jo, strašně hezky, já jsem hrála jako dítě. A dala jsem si dva úkoly do dalších narozenin, což mi nedávám už moc času. Každopádně chtěla jsem se naučit péct nějaký pečivo, což se mi povedlo teď o víkendu. A jo, udělala jsem čabáty, já vím, že je to strašně jednoduchý. A vy umíte udělat mnohem lepší věci. To o tom já nepochybuju, naopak, to je dobře, že někdo umí péct i složitější věci. Ale šachy. Jako, nevím, jestli znáte takovou tu slavnou větu, a to je, život je jako šachy. Neumím hrát ani jedno. Jo, tak mě by zajímalo, myslíte si, že se to člověk ještě může naučit? Umíte někdo šachy, jakože si fakt říkáte, jakože to umíte? Že umíte strategicky prostě, kam s tím pěšákem, kam s tím králem, co? Nebo si myslíte, že je to zbytečné a je lepší se věnovat třeba Rubikově kostce? Co si o tom myslíte vy? Dáte si dneska party? Jestli neumíte šachy, tak si můžete dát dneska aspoň partii Člověče nezlob se. Jo, to můžete, to naštve lidi úplně stejně. Další hity do uší, za chvíli Shawn Mendes, Camila Cabello nebo One Republic.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello v éteru Hit Rádia těsně před 14. hodinou, za chvilku Rehab nebo Činasky, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na trase Jihlava Rančířov, počítejte s omezením a zdržením v koloně, pracují tam cestáři. A zdržení vás nemine ani u obce Červený kříž u Jihlavy nebo na trase Humpolec Komorovice. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
7: On air.
8: Online.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz používání mobilů ve školách vláda podle očekávání podpořila. Týkat se má dětí v mateřinkách, na základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Kromě výuky a přestávek by měl zahrnovat také čas strávený ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání mobilů omezit nebo zakázat. Školní řád jako dosud. Cesty vlakem by mohly být příjemnější, pomoct k tomu může i nová kampaň Refreshněte s námi železnici, která se formou dotazníku ptá cestujících na to, co funguje nebo co naopak drhne, popisuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
10: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
9: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení šampionátu na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Třetí je Francie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Dnes vypuklo dopravní omezení na hlavním tahu mezi Jihlavou a Rančířovem. Řidiči tam musí počítat s kyvadlovým provozem a se zdržením. Práce by měly skončit zítra v 8 večer. Ode dneška je pak uzavřená Kosmákova a Málerova ulice v Jihlavě. Omezení se dotklo i ulice Jiráskovy. Více informací najdete na dopravavjihlavě.cz.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Na Vysočinu dorazilo ochlazení, dnes v maximech naměříme 18 až 23 stupňů. Dnes by nás mělo provázet také polojasné až oblačné nebe, k večeru by se mělo vyjasňovat.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to úplně nejlepší pro vaše uši. Právě teď Story of My Life a One Direction, tak jdem na to.

One Direction dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem a máme tady velké narozeniny. Dneska narozeniny slaví Seznamky. Ano, dneska slaví 331 let. To je husté, co? Od prvního inzerátu, který zněl gentleman 30-letý prohlašující, že má velký majetek, by se rád oženil s mladou dámou, která má kapitál 3000 liber. Tak od tohohle se ty dnešní inzeráty malinko liší, jo? Ale podstata, ta zůstává asi stejná. Chceme se párovat ideálně se zajištěným protějškem. Značka spěchá. Takhle, důležitá věc. 42% lidí se na seznamkách setkala s totálním bizárem. Já si myslím, že to číslo by mělo být podstatně větší, protože jestli jste byli někdy na seznamce aspoň 5 minut, tak no nic, to je moje otázka. Dámy a pánové, teď je to na vás. Pojďte mi napsat 777-937-777. Co nejdivnějšího jste na seznamce zažili, slyšeli nebo cokoliv jinýho vy? Jo? A nebo naopak, možná to pro vás byla čistě pozitivní zkušenost a našli jste tam životní lásku. Pojďte se podělit. Napište, co seznamka byla pro vás. No a tohle je

Činasky a slovenský klín v éteru Hit Rádia. A my řešíme se známky. Zažili jste tam spíš bizár, anebo vám to naopak přineslo lásku na celý život? Píše třeba Ivča, měla jsem napsané, že miluju přírodu, procházky a mám doma kočičky. Přišel namachrovan týpek, který na mě hned, že procházky ho nudí, nestáší zvířata, zejména kočky. Pak už jsem ho neposlouchala. Vstala jsem od stolu a řekla mu na otázku, kam jdu, že musím nakrmit kočky. Jo, holt asi čuměl na oči na fotce místo popisu. Ale to je přesně ono. Jo, tady to někteří lidi ignorujou. Jo, třeba i ten pitomej popisek, to samý píše Martin. Ten píše, já jsem měl jasně napsané, že jezdím denně na kole. Měli jsme za sebou už pár týdnů, bylo to fajn a ona mi pak řekla, že jí ale vadí, že jezdím na kole. To je prostě strašně smutný. Ale hele, ne vždycky je to špatný, i když to tak může za začátku vypadat. Peťa píše, ahoj, tak mě udělali na seznamce službičku pánové, kteří neustále posílají ženám přirození. Nevyžádaný dick pic. Píše, pak už stačila jedna slušná zpráva a jsme spolu 9 let. Jo, vidíte, v tom davu těch obrázků, těch orlojí z Brna, stačí potom jedna normální zpráva a hele, jak to může klapnout. Pište dál na 777-937-777 svoje, buď bizarní, nebo hezký zážitky ze seznamek. A já posílám další hity, tohle je víkend.

Posloucháte Hit Radio, za námi Miles Smith a Nice to meet you. No a my tady řešíme právě seznamky, ty dneska slaví 331 let. A takhle, v podstatě se shodneme na tom, že seznamky můžou být super a vlastně i bizár. Jo, takže nerozřešeno. Každopádně může to být fakt hezký, píše třeba Olda. S nynější manželkou jsme se seznámili přes seznamku před 16 lety. Po 2 letech jsme se vzali. Máme 3 děti a 8 vnoučat. Občas se objeví nějaký mráček, ale klepe nám to. A to je hezký. Jo, potom tady další zprávu. Já jsem se svým mužem seznámila na seznamce a moc šancí jsem tomu nedávala. On málo mluvil a já hodně. Po prvním rande jsem si říkala, že si o mě musí myslet, že jsem úplně blbá a že někdy je mlčetí zlato. No a jsme spolu už 22 let. Jo, vidíte, důkaz Jarka, že prostě protiklady se přitahují. To je dobře, že jeden mluví víc a druhý míň. No ale stejně, dámy a pánové, musím to uzavřít naprostým bizárem. Je mi to líto. Simona píše. Já byla přes seznamku pozvána na otočku na výlet do Brna. Když jsem se zeptala, kde a co tak budeme dělat, napsal, že jede pracovně do spalovny domácích mazlíčků, které tam musí odvést. Z díky jsem odmítla. Panové, kdybyste potřebovali tipy na to, kam na rande klidně mi napište, já vám něco poradím, fakt, ale tohle ne, nevadí, tak držím pěsti, pokud zrovna hledáte lásku, ať to klapne. Další hity za chvíli, Adele nebo Miraj, slibuju.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle show Miraj v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. A kamarádi, máme problém. Je tady jeden velký průšvih, protože Italové mají příliš mnoho vína. Je to tak, zásoby na vinicích vystoupaly na maximální hodnotu 46 hektolitrů vína. Jen si to představte. No a v podstatě se dá říct, že potřebují naši pomoc. A kdo my jsme, abychom to odmítali, protože pojďme si říct, že co se týče Itálie, máme rádi všechno. Jo, pizzu, těstoviny, tiramisu, to víno samozřejmě, víno. Já myslím, že jediné, co nám vadí, tak může být třeba Mussolini, jo. Jinak milujeme italské věci. Takže jestli mě teď někdo v Itálii slyší, už jedu. Už jedu. Další hity do uší, za chvíli Alex Warren a teď jsou tu ATC.

0: Alex Warren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Za chvíli 3:45. Já se s vámi prozatím loučím. Slyšíme se dneska opět večer v 18:00 Hit Rádio Classic, takže to nejlepší z 80., 90. a milénia. To je jasný. Budu se moc těšit a za chvíli už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Víkend utekl jako voda, ale víte, co je pozitivní? I to neoblíbené pondělí je skoro za námi a odpoledne už budeme jen dobíjet baterky.
3: A mrkneme na to, co zajímavého přinesl víkend na Vysočině, naservírujeme tipy na akce tohoto týdne, zkontrolujeme dopravu pro všechny na cestě z práce domů a rozdáme další lupeny do kina.
2: Tak buďte u toho s námi, těšíme se na vás.
1: Hit Radio Vysočina.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a velké zdržení vás nemine na trase Jihlava-Rančířov, kde je doprava omezená kvůli pracím na silnici. Pomalý provoz a zdržení očekávejte také u Červeného kříže směrem na Havlíčkův Brod od Jihlavy, i tam jsou semafory, stejně jako na trase Humpolec-Pelřimov u obce Velký Rybník. A pozor ještě taky na trase Zavlíčkova Brodu do Jihlavy u Stříteže, tam se srazilo osobní auto s autobusem, tak přejeme šťastnou cestu, hlavně dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách vláda dnes podle očekávání podpořila. Uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, podle kterého byla podpora kabinetu jednomyslná. Naopak proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Mimořádně perné léto zažívají vodní záchranáři. Práce totiž letos mají mnohem víc než obvykle. Od začátku letních prázdnin už mají na kontě přes 550 výjezdů, což je o polovinu víc než za celý loňský rok. Často zasahují u kolapsů z horka. Někdy to jsou převrácená plavidla anebo vyčerpání při plavání. Sociální sítě postihl rozsáhlý výpadek, který se dotkl Facebooku a Instagramu. Platformy v neděli dopoledne hlásily chybové zprávy a lidé se nemohli přihlásit ke svým účtům. Co bylo příčinou masivního výpadku, zatím Meta neuvedla. Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku. Nověji patří 26. místo. Nejvýše postavenou Češkou zůstává 6. Karolína Muchová. Hned za ní na 7. příčce je její přemožitelka z nedávného wimbledonského finále Linda Nosková.
2: A co pak nás čeká za počasí na Vysočině, tak odpoledne se teplota dostane maximálně k 23 stupňům. Moravské Budějovice hlásí 22,4, naopak Pacov na Pelhřimovsku jen kolem 18. A i když může být i oblačno, přehánky se objeví dnes už jen ojediněle.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Mára a Markéta s vámi po 15. hodině. Přejeme hezké pondělí a zdravíme na celou Vysočinu a musíme se jako již tradičně vrátit ještě k tomu víkendu, protože pokud sledujete sociální sítě tady Markéty, tak víte, že to bylo pořádný rodeo. Teda. A to nás zajímá, i ty pikantnosti. Tak zůstávejte s námi, tady už je Aviči.

0: Luis Capaldi na Hitrádiu Vysočina, 15 hodin 10 minut, k tomu přejeme hezké pondělí a jako již tradičně vracíme se k tomu víkendu. Tam nám bylo dobře, některým dvakrát dobře, ne-li třikrát dobře. Market, ta měla krásný víkend, hele, to byly fotky, pojď nám říct, co se dělo.
1: O víkendu je to vždycky fajn, že jo, jen ty pondělky nás pak trošičku bolí a ty návraty do reality. No já jsem byla na svatbě kamarádky v Havlíčkovým Brodě a měla to opravdu hrozně hezký, takže jestli jsme se tam potkali a teď nás slyšíte, tak vás ještě zpětně takhle moc zdravím. Užili jsme si to až do rána, jo, nevěsta potom tancovala na baru, ale jako co jsme si s holkama uvědomili, že to tam tak žilo a tak jako jsme vůbec neměli čas být na těch telefonech, že pořádně nemáme ani fotky. Já třeba nemám se svým mužem fotku, nemáme s těma kamarádkama, tu jednu společnou tam máme. Tak jsme si říkali, že se budeme muset hodit do gala znova a vyrazit znova.
0: Další svatbu.
1: Jo, repete, Gabča bude muset, protože jsme to všechno nestihli, co jsme ještě chtěli.
0: Takže se sloučila na svatbě s tím, že ježiš, až zase, tak dejte vědět, přijedu.
1: Dobře sně.
0: To se vlastně jako ale nedělá, víš?
1: No já jsem jí ale hned druhý den psala, hele Gáby, musíš udělat repete prostě.
0: Další svatbu, prosím tě, rozveď se, jo, a jdeme do toho znova, teda jenom kvůli tomu, že to
1: no,
0: bylo
1: ale
0: super.
1: S tím samým člověkem, aspoň teda kdyby to šlo.
0: Jo, takovejhle blázinec. No jaký jste měli víkend vy, klidně nám napište na náš WhatsApp 725 44 38 37, my posíláme další hity, tady už je Shakira.

0: na Hit Radio Vysočina po čtvrt na čtyři. Já musím prozradit, Market tady před chvilkou hovořila se svým mužíkem a říká mu, dojela mi, prosím mě, to vůbec nejezdí, tady je to strašný, jako to je samá uzavírka, na to se úplně vyprdni.
1: Já jsem mu posílala totiž hlasovku, že až pojede domů, tak ať tam tudy nejezdí, ať to vezme okolo, a on mi na to konto posílá hlasovku. Poslechl jsem si to pozdě, už tam stojím, je to peklo. A jedná se o trasu právě Jihlava-Rančířov na Znojmo, když jedete. Tam totiž teďkom až do zítřka do 8 do večera projedete Kivadlově na semafory a fronta nebo ta kolona od Znojma nebo od toho Rančířova se tvoří pomalu až k Jihlavskému tunelu. Je to tam zasekaný úplně perfektně.
0: A není to náhodou trasa obíšky pro Brtnici?
1: No, taky. Ano, je.
0: Jako... To nějaký škodolíbí, ale...
1: No ano, takže ten, kdo chce z Brtnice a nemá povolení vlastně přes takovou malou objížďku v Brtnici se dostat do Brtnice, tak se musí vydat tady touhletou šílenou trasou, která je ještě víc zasekaná. Takže fakt jako myslíme na vás, řidiči. Přejeme pevný nervy, ale zítra 8 hodina večer tam tohle peklo skončí a už tam zase projedete.
0: A Market volá svýmu muži a říká mu, prosím tě, neber si to zle, ale domů nejezdí.

0: Teddy Swims na Hitrádiu Vysočina, hezké pondělí. Tak dravec na D1 u Humpolce ohrožoval provoz, prosím pěkně. A nebyl to jako nějaký řidič dravec, jo, dravec ve Ferrari, ale opravdu vír velký se tam postaral o dopravní komplikace. A tak ještě, že máme šikovné policisty a policistky z Velkého Beranova, tímto je zdravíme, těm se ho podařilo skrotit a odchytit. Víš jak, Market?
1: Já teda se přiznám, že to vím, protože se dívám na ten článek, co
0: vyšel
1: na
0: pařivovském
1: deníku. A mně se líbí ten titulek. Policisté ho skrotili bundou.
0: Ano, služební bundou. A víš, co mě to celý jako připomnělo?
1: No.
0: Jinou situaci.
1: Aha.
0: My jsme měli kohouta. Já jsem mu říkal, to byl kohout sviňák. Jo? A pak už jsem si na něj našel strategii,
1: aha,
0: abych nebyl furt doklovaný. Prej, jakmile se s ním otočila zády,
1: šel po tobě.
0: Jo.
1: Oni ty ptáci jsou nevyzpytatelný, no, to je pravda.
0: To 100%. A já jsem si našel strategii,

0: Tohle je romantika. Profesor Greena a Emily Sandé na Hit Radio Vysočina před 3:15 a míříme se podívat na to, kde se co děje.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Ano, je pondělí, ale proč už teď si neplánovat víkend, čo? Tak hotel Kouty ladí letní koncerty v lese, zve nás na ně v pátek, můžete se těšit na Špacír Gang, což je kapela, zahraje tam od 19 hodin, více zjistíte na webu hotel Kouty. V sobotu pak hurá za muzikou na Čeřínek Fest, festival pro celou rodinu na louce u Jurdy u Jihlavy, součástí bude i divadlo, tvůrčí dílny a bohatý program pro děti, no a v pátek a v sobotu to bude nabité hudbou také v Třebíči na Polanka Festu na Podzámecké Nivě.
1: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Damiano David na Hit Radio Vysočina za 8 minut přesně 16 hodin, blíží se další zprávy, taky pohled na silnice a taky po 16. náš biják, ve kterém i dnes hrajeme o volňásek do multiky na Cinestar s další filmovou ukázkou. Tak připravujte telefony, rozhodně se budou hodit. A do té celé Tommy Cash, anebo právě teď Poetika.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Něco přes 20 minut se zdržíte v koloně na trase Jihlava Rančířov, kde je provoz vedený kyvadlově na semafory. Dejte nám klidně vědět, jak to tam vypadá, my budeme vaše info posílat dál. A pozor na nehodu osobáku na Palřimovsku v obci Nový Rychnov u parku svatého Jána. Tak přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
7: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Tuzemské čerpací stanice zaznamenaly v předchozích dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o 10%, někde i více. Část motoristů se totiž krátce před koncem vládních regulací předzásobila pohonnými hmotami, ještě za nižší ceny. Patrný byl nárůst prodejů, hlavně u nafty. Cesta vlakem by mohla být příjemnější. Vznikla totiž kampaň Refreshněte s námi železnici. Probíhá formou dotazníku, který přiblíží mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
8: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
7: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Automobilka Škoda zahajuje tradiční letní dovolenou. Potrvá 2 týdny a celkem si bude volno užívat bezmála 37 tisíc lidí. Hromadnou dovolenou podnik využije k nutným opravám a rekonstrukcím. První zaměstnanci se do práce začnou postupně vracet noční směnou. Z neděle na pondělí 3. srpna. Fotbalová Sparta zná soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů a rozhodně ji nečeká nic lehkého. Losy totiž dnes vybral francouzský Lyon. První zápas se bude hrát v Praze 4. nebo 5. srpna. Odveta pak 11. na hřišti soupeře.
0: A ještě mrkneme na to počasí, tak na Vysočině máme polojasno, místy oblačno s teplotami do 23. Chladnější počasí panuje na Pelřimovsku, kde máme kolem 19. Naopak Myslibořice u Jaroměřic nad Rokytnou nad Třebíckou kolem 23. No a jak bude zítra, tak to nás čeká většinou sluníčko, teploty do, se podívám, do 22, ale v průběhu dne by měla od severozápadu přicházet nějaká oblačnost a můžou se vyskytnout nějaké přeháňky.
5: Hit Radio Vysočina.
9: No a já se koukám teď na teploměr doma, stále nemůžeme se zbavit toho vedra, 27 stupňů mám aktuálně doma.
0: Jejda, tak to musíš na Pelřimovsko.
9: No, musíme hlavně vyvětrat pořádně. Za chvilku provětráme náš biják, hrajeme od další volňásky do multiky na Sinestar, tak připravujte telefony s číslem sem k nám do studia a v pravý čas se přihlásíme a volejte. Tady už Pink.

Pink na Hit Radio Vysočina, další voňásek do Multikina Sinestar ve hře. Volejte právě teď na naše číslo do studia 725 44 38 37. Když uhádnete filmovou ukázku, tak ten Lupin, ten voňásek, je váš. Tady už Disturbed. Hello.

0: of Silence na Hit Rádiu Vysočina a my tady máme další filmovou ukázku v našem bijáku. Biják. Biják. Je to tady. Volňá se do multikina Sinistar a zabojuje o něj Eliška z Moravské Nové Vsi. Eliško, hezký odpo, ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. No, jestli je dobré, jak až moc dobré je, co máš v plánu ty?
1: Zatím nic, já mi doma uvidím podle, jak to bude, jako by ten celý den.
0: Jo, jak to prostě dopadne, viď?
1: Ano.
0: Ano, jednoduše, no tak já doufám, že to dopadne hlavně k tvýmu prospěchu. Jseš připravená na hádání filmové ukázky?
1: Ano.
0: Jo, a máš tam někoho?
1: Ne.
0: No tak, hele, držím pěsti, tady to je.
2: Dámy a pánové, masový vrah, pan Kejml, právě zavraždil tři pány z orchestru. Nelíbilo se mu, jak hrají.
0: Tak, Eliško, z jakého filmu?
1: Tedy vraždy stačí, drahoušku.
3: Drahoušku?
0: To jako ty takhle? Sama od sebe?
1: Ano.
0: Neuvěřitelný. A myslíš, že je to správně?
1: Já doufám.
0: Ty doufáš. No pojďme se podívat, jestli čtyři vraždy stačí, drahoušku. Eliško, klobouk dolů, naprosto správně, Volňásek je tvůj.
1: Jo, děkuju.
3: Eli, ty jsi nezaváhala ani na vteřinu, ty jsi ten film viděla asi několikrát už.
1: Ano.
3: No, to je perfektní, to se hodilo teda.
1: Ano.
0: Eliško, velká gratulace, pořádně si užij film, který vybereš a vydrž nám na telefonu a užívej pondělí, ahoj.
1: No, děkuju.
3: Ahoj.
0: No tak dneska úspěšný, uvidíme, jak zítra pokračujeme dál s dalším lupenem do multikina Sinestar a taky s další ukázkou.
4: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Diamonds na Hit Rádiu Vysočina po 4:15, no a míříme na zelený pažit. Včera mistrovství světa ve fotbale, to bylo krásný.
1: A my teď jdeme zase do našeho rybníčku na Vysočině.
0: To je naše mistrovství, ale teď už ano, naše. A trávník máme taky pěkný. A fotbal se začne hrát a Market to všechno prozradí.
1: No, protože už fotbalist FC Vysočina čeká zase nový ročník a ty už se těší, hoši, na páteční domácí start nového ročníku. A už tady ten pátek, což bude 24. července, čeká první domácí duel tady v Jihlavě na stadionu na Jiráskově ulici a proti ním se postaví Viktorka Žižkov, takže fanoušci, budete potřeba od 18 hodin, doufáme, na značkách se vidíme.
0: No, budou potřeba fanoušci jako sůl, tak vzhůru na web FC Vysočina, ulovte si lupeny a my posíláme další hity za chvilku, Hit Golden anebo Adam Ďurica.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: snídaně šampionů na Hit Radio. Snídaně šampionů je zpátky v kompletním složení.
1: Musíme říct, že opravdu ve formě.
2: Silnější než kdy dřív.
0: Propojuje ubytovatele,
2: Vyspěl Michale.
0: Ubytovatele, výletky. Tak ještě jednou.
3: Dej si snídaně šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Orisan, Hit Rádiu Vysočina, o 16:30, hezké pondělí, no a možná pro někoho z vás ještě zčí dneska úderem 18. hodiny, opět otevřeme Hit Rádio Klasik a doufáme, že už ho budete poslouchat hlavně v klidu, v pohodě a relaxu po práci, pokud ne, tak je to dávka té správné energie do toho, aby vám ta práce šla hezky od ruky. Já tady koukám do toho playlistu a vidím, že nás čekají Westlife, Run DMC, Whitney Houston nebo Meatloaf, no prostě pecka za peckou. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Market má ráda tuhle muziku.
1: Já ji mám moc ráda a ráda bych ji taky poslala vlastně našim zemědělcům, kteří teď makají, co jim síly stačí na polích, a protože vlastně vypukly žně.
0: Ano, žně jsou, takže volume doprava v tom rádiu tam a právě teď 90-kový fenomén. Fun Factor.

0: Kennedy na Hit Rádiu Vysočina před 4:45. Věděli jste v tom, že se koná taky mistrovství světa v orientačním běhu? To vůbec nevěděl.
1: Já teda taky ne. My nejsme úplně na tohle znalci, viď, Marku, možná ti praví, ale naši posluchači třeba jsou více znalí.
0: No tak prosím pěkně, máme bronz z téhleté krásné záležitosti, takže můžeme říct, že patříme k té špičce. Jako orientační běh nevím, vždycky jsem si říkal, zkusil bych naposledy na dětském táboře.
1: No to jsme taky dělávali na táboře, ano, pravda.
0: Tak, orientační. Někdy drahou polovičku bych vyslal na orientační běh.
1: Nebo drahá polovička tebe, viď?
0: Věřím, že to funguje i opačně. No tak posíláme další hity, ne na orientační běh, ale ty jsou jistý, ale Farben nebo Ed Sheeran už za chvilku.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Farben na Hitrádiu Vysočina jako další dávka té skvělé energie za 10 minut, 17 hodin, další zprávy se blíží, taky pohled na silnice, no a do té doby jenom hity. Support Lesbians, Kid Laroi, Justin Bieber, nebo právě teď Coldplay, tak užívejte s námi.

0: Sport Lesbians na Hit Rádiu Vysočina před 17. Za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je to totiž nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínáme, že na obchvatu Jihlavy před kruhovým objezdem u odbočky na hlavní tah na Znojmo se vytvořila kvůli dopravnímu omezení kolona a s menším zdržením počítejte i v protisměru. Omezení vás nemine ani na Třebícku na silnici třetí třídy před náramčí směrem od Valdíkova, i tam se pracuje. Tak opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Hit Radio.

0: čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Do Česka se zřejmě už dnes vrátí dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky tam provedly stovky schozů vody. Čeští hasiči pak nadále pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku, kde budou působit celkem 4 týdny. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna k večeru totiž nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí při pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z Česka pak bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 85% slunečního disku. V Evropské unii začal platit zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření je dalším z kroků ke snížení množství odpadu. V unii se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat. Mělo vadu nebo ho po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na třetí příčce teď figuruje Francie.
4: Jestli potřebujete vyvětrat to teplo doma, které ano. se tam drží od uplynulých dnů, Marek by mohl vyprávět.
5: 27 stupňů aktuálně
4: no
5: doma stále.
4: No to je hruza. Tak v noci teplota klesne na 11 a v údolích jsem zírala teda i k 5 stupňům. No a zítra ráno nás pak na Vysočině potěší skoro jasná obloha, to je dobrá zpráva. Od severozápadu se ale začnou tvořit mraky, objevit se může i nějaká ta drobná přeháňka, taky by nám nevadila a teploty se zastaví na 22 stupních.
5: Že bych ten byt vzal a dal ho do nějakého údolí.
4: Dáme se do útulku. V údolí by bylo fajn, no, ale tam ti bude zase kosa v zimě. Tam je zase moc zima.
5: No zase člověk fakt nevím.
4: Ne.
1: Hit Radio Vysočina.
5: Markéta má ale vybráno a pokračuje vstříc tomu pondělnímu podvečeru.
4: Pro dnešek ano, ale těším se už zase zítra na vás. Mějte se všichni se krásně.
5: Ahoj. Šťastnou cestu domů. No a my posíláme další hity Hozier a nebo Cher. To je právě teď po 17. hodině od nás na programu pro vás. A samozřejmě si budeme povídat o jedné krásné záležitosti. Patříme mezi nejšťastnější země světa.

Clear a Too Sweet na Hit Radio Vysočina, 17 hodin 10 minut. K tomu dobrý zpráv není nikdy dost, proto tady jednu mám. Česko, prosím pěkně, patří mezi 20 nejšťastnějších zemí světa. Ano, vychází to z posledního průzkumu. V té světové zprávě o štěstí se umístilo na 20. místě z více než 140 hodnocených zemí a území. Pravda, o dvě příčky jsme si pohoršili oproti tomu minulýmu. Nadále ale patříme k nejlépe hodnoceným tedy státům světa. Pokud ale byste chtěli opravdu jako do té top země, do toho prvního místa vyrazit, abyste byli vůbec nejšťastnější, tak je to prosím pěkně Finsko. Tyjo, ale Finsko, tam jsem taky nikdy nebyl. Ale takhle, chleba levnější tam nebude a není. My posíláme další, ty Lady Gaga, Bruno Mars, nebo právě teď R-City, Adam Levin.

0: Bruno Mars na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na šest. Přejeme pohodové pondělí. No tak včera finále mistrovství světa ve fotbale. Sledoval jsem Španělsko v prodloužení 1-0 nad Argentínou. Pro mě asi největší zážitek toho všeho bylo, že když padla půlnoc, tak mi přestala jít televize internetová, takže jsem myslel, že to normálně rozkoušu. Musel jsem to dokoukat nějak jako po telefonu. Rychle jsem to zprovoznil na těch posledních pár minut toho prodloužení, který byl víc než důležitý, a pak jsem koukal už jenom na fotky z těch vítězných oslav. Tak sláva vítězům, čest poraženým, Španělsko, krásná práce, Argentina. Myslím si, že hezký fotbal. Za chvilku David Guetta, Chinaski.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro...

David Guetta tedy Swims a Townsend I na Hit Radio Vysočina o 17:30. No tak počasí se nám změnilo, ochladilo se, pravda, ale bude tak trochu stále jako na houpačce. Zítra polojasno, teploty okolo 20 stupňů v maximech, ve středu pod mrakem 20 stupňů, ve čtvrtek opět déšť a další ochlazení, teploty maximálně 18 stupňů, pátek taky s nějakou přeháňkou a teploty taky 20 a v noci k 10 lokálně jen a pouze 5 stupňům. Tak se pojďme zahřát, tady Linkin Park.

0: Scott na Hit Rádiu Vysočina před 6:15. Velká pohodová záležitost. No a za chvilku další pohodový hity. Avril Lavigne nebo Eva Farná a Mirai, to pro ty z vás, kteří prostě makáte odpolední, noční, tak ať to jde hezky od ruky. My k tomu budeme samozřejmě hrát.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Vysočina za 10 minut 18 hodin, blíží se Hit Radio Klasik a ty největší pecky 80. 90. a milénia. Mare Grande se loučí, mějte se krásně, užijte pondělního podvečera, no a zítra ve 3 odpoz Markéce opět budeme těšit. Tady už Ray Dalton. Lely.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínáme na obchvatu Jihlavy před kruhovým objezdem u odbočky na hlavní tah do Znojma se vytvořila kvůli dopravnímu omezení kolona, tak tam počítejte se zdržením. Hlavně šťastnou cestu a kdyby cokoliv 725 44 38 37, to je naše WhatsAppové číslo, posílejte hlasovky.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Přelucie Daňková. Až o koruny zdražila místo paliva v Česku s koncem regulace cen pohonných hmot. Ministr dopravy Ivan Bednárek řekl, že se změna pravidel v cenách zatím plně neprojevila. Podle něj čerpací stanice stále nabízejí dříve nakoupená paliva.
3: Zatím to nemělo takový dopad, jak bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a ten přepil realizačních cen na totemech ještě není vidět. Vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat.
2: Zastropování cen totiž skončilo právě v době, kdy ceny ropy ve světě rostou po další eskalaci napětí na Blízkém východě. Lávka nad výběhem vlků je opět přístupná. Kvůli havarijnímu stavu ji Šumavský národní park po 10 letech loni zevřel a letos opravil. V návštěvnickém centru v Srní na Klatovsku se 1/4 kilometru dlouhá dřevěná lávka místy zvedá do výšky 4 metry nad zemí. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí, a to v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 83 až 87% slunečního disku. No a Češi na fotbalové mistrovství světa prosázeli 4 miliardy a 900 milionů korun. Je to o miliardu více než předešlý šampionát v roce 2022. Důvodem bylo i to, že se letos odehrálo o 40 zápasů více. Zájem o živé sázky byl ale nižší, řada zápasů se totiž hrála v pozdních nočních hodinách.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Noc polojasná, skoro jasná v severní polovině území, oblačno, ráno bude pak chladné. Nejnižší teploty 11 až 7, v údolích ojediněle 5 stupňů. Den pak proměnlivý, postupně od severu zataženo, oblačno, přehánky k tomu a večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty pro úterý 18 až 22, na jižní Moravě bude teplej 25 stupňů.
4: Krásný večer, 2:58, s vámi už Kateřina Pechová. No a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia, ano. Opět se vrátíme o spoustu let zpátky a užijem si ty fantastický songy. Začínáme s ultimátní romantikou Meatloaf a I Would Do Anything for Love. Tak si to užijte a hezký večer.

To je hlas Whitney Houston, Saving All My Life For You. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, hele, co ty teploty? Jako dotklo se vás to, protože přece jenom pokles o nějakých 10 stupňů už je znát. A co, přes den dobrý, jo, to ještě příjemné, myslím, že v tom jsme celkem v pohodě. Ale co ty rána? Jakože 10, 5 stupňů? No, nevím, po těch třicítkách to není úplně jako ideální, respektive trošku nás to asi nutí vytahovat svetřiky. Jo, možná je to i rozumný vytáhnout svetry. Jako není to úplně ideální takhle uprostřed července, ale zase hele, pojďme si říct, dovolená ve Skandinávii je drahá. Jo, to je strašně drahé, ubytování, všechno. No a my teď máme v podstatě Skandinávii tady, jo. Jediný co, tak aby to bylo pro vás ještě víc jako adekvátní, nebo aby to bylo víc jako opravdu tam, tak byste měli víc jezdit na kole a mělo by vám víc být všechno jedno. A taky byste měli být šťastnější, protože třeba Finové, ty jsou hrozně šťastný. Tak se usmívejte, best life!

It's Like That, Run DMC a Jason Nevins, rok 1984, posloucháte Hit Radio. Hit Radio Classic konkrétně, ano, dáváme si to nejlepší z 80, 90 a taky milénia jako každý večer. No a teď jsme byli v roce 84. Jednoduše, elegantně, samozřejmě, poskočíme o 10 let dopředu. A navíc si tak poskočíme nenápadně do Česka, protože právě v roce 94 vyšel song od jedný z nejoblíbenějších českých kapel. To je asi bez debat, jo? Ano, Šťastný chlap od Lucie je opravdu z roku 94 a my si ho dáme za chvilku k tomu Alphaville nebo Jennifer Lopez.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Boy George a The Crying Game v éteru Hit Rádia. Krásný pondělní večer, doufám, že jste pondělí zvládli bez úhony, jo, jakože možná ne s úsměvem na rtech, ale v pohodě. Pondělky jsou těžký, zbytek toho týdne už bude určitě naprostá pohodička. Jako se to zpívá v tomhle legendárním songu Nothing's Gonna Stop Us Now, jo? Starship už za chvíli, George Michael k tomu, nebo Anna Kaye.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

No a co by bylo, aby chyběl král popu? To by nešlo. Ne, ne, ne. Takže si ho dáme teď. Michael Jackson a Beat It. Tak si to užijte.

Tina Turner, I don't wanna fight. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Hele, a je to dobrý. Ještě pořád je na světě spousta dobra, i když to tak třeba občas nevypadá. V Tokiu mají velmi specifickou restauraci. A jestli tam někdy poletíte, tak doporučuji navštívit. Je to restaurace mylných objednávek. Obsluhují tam totiž pouze lidé s demencí. A chyby v objednávkách jsou součástí toho zážitku. Cílem je naopak šířit radost, empatii a bourat předsudky vůči lidem právě s touhle nemocí. Takže dobře, asi nedostanete úplně to, co jste si objednali, ale dá se říct, že dostanete to, co jste ani nevěděli, že potřebujete. A já si myslím, že to za to stojí a je to extrémně hezký nápad, takže velká pochvala do Tokia a pro vás Real McCoy.

Get it Gates to prostě umí. Suspicious Minds v éteru Hit Rádia, krásný večer. Jo, to jsou prostě přesně ty songy, co vám pomůžou se oklepat z toho pondělí, což je potřeba, jo? Hele, pojďme chvilinku, pokud máte, tak se zastavte a setřeste to ze sebe, jo? Prostě rukama, nohama, hlavou, je to pryč. Jo, pondělí je téměř u konce, doufám, že jste to setřásli úspěšně, případně se ještě párkrát zatřeste. Já vám k tomu dál budu hrát songy, které pomůžou s tím zbavení se toho pondělí, co je za náma, jo? U toho hole se to třese úplně samo. Eurythmics, Mariah Carey nebo Genesis už za chvíli.

Rádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto z Hit Rádia.

buďte hodní. Jo, možná dneska klidně na tom gauči řekněte, tak mi lásko řekni, jaký jsi měla den. Ale potom si neodejděte do ledničky pro něco dobrýho, ale normálně zůstaňte sedět. 10 minut. 10 minut, věřte mi, stačí. Ona bude strašně šťastná. No a dámy, vy teda buďte na ně taky samozřejmě hodný, jo? R.E.M. a Bad Day právě teď.

Don McLean a Crying. Posloucháte Hit Radio. Doufám, že vy nepláčete teda, jo? Že to je samý úsměv, radost, že nejnáročnější den týdne máme za sebou. No a před sebou už pohodička. Hele, do víkendu, jenom 4 dny. Tak nic, jo, úplně v klidu. A s tím nejlepším v uších to bude úplně samo. Za chvilku už třeba Three Doors Down, tahle romantika Here Without You, k tomu Crazy Town nebo Coco.

Hunter, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A takhle, já se určitě nechci nikomu posmívat, to určitě nechcete ani vy, ale tohle vám musím říct. Jedna 22letá modelka, ne naše, zahraniční, si nechala udělat novej nos. Jo, na tom ještě není špatno, prostě dobrý, každý máme svý práva. Jenomže ona to udělala z toho důvodu, že chce, aby její budoucí děti už se narodily s tím novým nosem a ne s tím jejím původním. Jo, přesně takhle ona to myslela, že prostě když si nechá ten nos odoperovat, tak ty děti už potom budou mít ten nový operovaný. Protože jí asi někdo zapomněl říct, že to takhle nefunguje. Tak prosím vás, vysvětlete svým dětem třeba, že to takhle nefunguje. Myslím, že je dobrý, aby to věděli. A mějte rádi svoje nosy. Nosy jsou skvělý, zvlášť když máte tu svatou chvilku, kdy máte průchod obě nosní dírky. Jo, držím pěsti, ať to vydrží. Sony.

Oasis prostě nikdy nesklamou. Don't Look Back in Anger v éteru Hit Radio. Krásný pondělní večer všem, doufám, že máte hezký pondělí, nebo aspoň ten jeho závěr, že je v pohodě. Žádný stresy. 8:45. My budeme pokračovat v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tohle. Duran Duran, k tomu Magic Affair nebo Jana Kirchner, tak buďte s námi.

Fair a Modrá v éteru Hit Rádia. Hezký večer. A víte o tom, že jste mladí? Pokud je vám teda dobře do 45 let, jo. Protože VHO teďkon aktualizovala svoji klasifikaci a to znamená, že mládí je do 45, mezi 45 až 59 je to průměrný věk, no a až potom je to trošku starší věk, jo. Tak jsem to pojmenovala já teda. Každopádně ano, do 45 jste prostě mladí. Pohoda, žádný stresy, všechno před sebou. To je docela dobrý, ne? Si takhle říct, třeba pokud jste teď měli pocit, že už jste starší, nejste, normálně jste mladěši, můžete bláznit, v určitý míře, prosím vás, pozor, přece jenom, jo, to tělo nevydrží všechno, takže jako zadovaďte si, ale něžně, jo? K tomu na dovádění Five and Queen.

Joe Dolce, Shut Up Your Face, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, za chvilku 9 hodin, já se s vámi pro dnešek už pomalu loučím, mějte krásný zbytek pondělí, uslyšíme se společně zase zítra, přesně úderem poledne u srdcovek, nenechte si to ujít, no a mějte se moc hezky, za chvíli třeba tohle. Geniální Soul Sister, Eminem nebo Unique 2, mějte se hezky, ahoj.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.